0: Má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec před běžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server Novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
2: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
1: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
3: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odnesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině, bez elektřiny, nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režiséru Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitla. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové celá věc přináší jen samá pozitiva.
3: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
2: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 000 obyvateli. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 000 žáků 2. stupně základních škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
4: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 000 lidí. V neděli už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburg předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Karolína Muchová má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
5: Rádio Impuls. Rádio. Život plyne dál. Nechci

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

naodolek, a taky porcelá. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec před běžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
3: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se ani syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
2: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni ji navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
4: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odnesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: cię spolubryć, nech to tu dám.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Dnes si připomínáme den upálení Jana Husa, vyrazíme na severní Moravu a Anglie na mistrovství vyřadila Mexiko. Je 6 hodin, hezké ráno u zpráv přeje Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Česko si dnes připomíná den upálení mistra Jana Husa. Od chvíle, kdy byl tento středověký církevní reformátor pro své názory upálený v německé kostnici, uplynulo už 611 let. Tradičním centrem vzpomínkových akcí bude pražská betlémská kaple, kde Hus na začátku 15. století kázal. Právě od 15 hodin tam začíná slavnostní bohoslužba. Druhým dnem dnes pokračují Husovy oslavy také v jeho rodišti, Husinci na Prachaticku, kde jsou na programu trhy, divadla nebo šermířská vystoupení. Jan Hus, který kritizoval tehdejší kupčení s odpustky a hříšný život kněží, byl po označení za kacíře upálený 6. července 1415, což v českých zemích následně rozpoutalo husitskou revoluci. České prázdniny s rádiem Impuls pokračují. Tento týden budeme na severní Moravě. Reportážemi o lokálních produktech, rodinných firmách a místech s pozoruhodnou gastronomií nás bude zásobovat náš reportér Tomáš Kabát. Tomáši, tak kde začneš?
3: Zdravím vás z Beskyd. Dnes nejprve navštívím stánek, kde před očima zákazníků míchají mražené ovoce se zmrzlinou. Potom se přesunu na farmu v obci Fričovice. Tam pěstují zeleninu pro školní jídelny, restaurace a obchody okolo. Zkrátka je to zdroj lokálních potravin. Kromě toho tam chovají i sportovní koně. No a na závěr dnešního prázdninového speciálu se podíváme do restaurace Maralák, kterou obyvatelé v této oblasti moc dobře znají, a to díky legendárním bramborákům. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
2: Dovolená na chatách je pořád v kurzu. Na východě Moravy byste v červenci a srpnu hledali prázdné objekty jen velmi složitě. Zpravidla se v nich vystřídají nejméně tři generace.
4: Bystřička Vsetínsko, Buchlovice Uhersko, Hradišťsko, Rusava Kroměřížsko, Radějov Hodonínsko, tam i na mnoha dalších místech je to teď poseto rekreanty od jednoho roku do řekněme 90 let. Chaty stojí na místech prázdninového opékání kůže a špekáčku často více než 60 let. Logické je tak střídání generací. Všude prakticky plno, dostane se jak na pradědy budovatele, tak jejich děti, vnuky a uši pravnuky. Později potom i na zájemce o pronájmy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Angličtí fotbalisté na mistrovství světa utnuli mexický sen a po divoké výhře 3-2 postupují do čtvrtfinále. Zápas v Mexiku sice kvůli bouřce začal o hodinu později, ale na hřišti to hned od začátku jelo ve zběsilém tempu. Anglii poslal do dvougólového trháku Bellingham, který se trefil dvakrát během pouhých 98 sekund. Domácí sice ještě do pauzy snížili a po vyloučení na straně Anglie se zdálo, že Mexiko zápas otočí. Ostrované ale i v deseti zvýšili z penalty díky Kaneovi. Mexičané sice v zápětí také z penalty snížili na 2-3, ale srovnat už v drsném závěru nedokázali. Anglie tak po třetí za sebou postupuje mezi 8 nejlepších a v sobotu v noci si zahraje čtvrtfinále proti Norsku. To byla poslední zpráva, dál už pokračuje Kuba Voříšek.
5: Dobré pondělní ráno. Sváteční ráno, kromě zpráv pro vás máme spoustu muziky, a to v nejrůznějších jazycích. Italsky zaspívá Eros Ramazzotti, česky za chvíli Marek Ztracený a slovensky začínáme s Palem Haberou a týmem.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Dnešní pondělí by mohlo stačit. Krásný den přeje Radio Impuls v pondělí 6. července, tak doufám, že dnešní státní svátek ideálně strávíte ve společnosti Radia Impuls a třeba za chvilku ve společnosti Erose Ramazzottiho. Jdeme na české prázdniny.
1: Hrdinové všedního dne na Radio Impuls.
0: České prázdniny s Impulzem nás tento týden zavedou na severní Moravu a jak už je u našeho zuřivého reportéra zvykem, nebude chybět ani další hrdina všedního dne.
2: Dobré ráno z Opavska, jsem v Chuchelné a tady je naše hrdinka všedního dne, je to dáma Soňa Osmančíková, která se stará o spoustu kočiček. Spolek Kočičky Uniky má na různých místech, včetně pěstounů, kteří se o ta zvířátka také starají, celkem asi 160 kočiček s různými osudy. Co vám budu povídat, osudy kočiček a kocourků tady nejsou na začátku moc závidění hodné. Bývají to různá týrání, zranění, vyhození, nemoci a tak dále. Naštěstí se tato mýtická zvířata dostali k paní Soně do spolku Kočičky Uniky a tady už je jim dobře. Takže za hodinu už s naším hrdinou všedního dne naslyšenou.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: 6. červenec, přeje Rádio Impuls, od mikrofonu Jakub Voříšek. Už se nám přiblížila Benátská s Impulzem, za chvíli už je to tady, budou tam vystupovat No Name, Miraj, Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette a další. Jestli chcete být u toho, tak mám pro vás dobrou zprávu. Možná to půjde i zadarmo, protože budeme v tomto týdnu v odpoledním vysílání rozdávat celofestivalové vstupenky. Zatím se nechám řešení jako překvapení, ale napovím, že bude pozorně poslouchat Petra s Renátou, protože ti vysílají od 3 do 6 a ti vám řeknou, jak na to.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádi.

0: Muzika podle mého gusta. Krásné pohodové sváteční ráno. Snad i Milli Vanilli podpořili pohodu vašeho svátečního dne. Při poslechu Impulzu jdeme na aktuální počasí. Děkuji za vzkazy, které přistávají na WhatsAppu 605 222 007. Krásné sváteční ráno z Beskyd Friedlandu nad Ostravicí. Skoro zataženo a 16,5 stupně. Děkujeme Jani. Horní Planá, zataženo 13 stupňů. Krásné pondělí přeje Dana. A ještě do třetice na Hošovice, Skrblík, 15 stupňů, oblačno. Pohodový den i vám. Dnes bude v Česku převážně zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a v tisíci metrech na horách nejčastěji 14.
1: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
2: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
1: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
2: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.

0: Je 7 minut po půl 7, posloucháte sváteční vysílání Impulzu. Za chvilku Michal Tučný zaspívá Obáječné ženské. Na Impulzu žijeme muzikou, českou muzikou. Dnes tedy máme státní svátek, protože si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Úřad vlády v Praze druhým dnem otevírá své dveře veřejnosti. Dnes si návštěvníci můžou projít Lichtenštejnský palác na kampě se sály, které se využívají při státních návštěvách a diplomatických jednáních. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Diváci uvidí na festivalu celkem 137 celovečerních filmů. Jednorázový vstup na promítání vyjde podle ředitele Karlovarského festivalu Krištofa Muchy na 140 korun.
1: To je jedna z těch hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky Ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
0: Jdeme na sport. V Londýně se hraje čtvrté kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. Například náš Jiří Lehečka vyzve světovou trojku a letošního šampiona Roland Garros Alexandra Zvereva. Hrají se závěrečná utkání skupiny o postup na mistrovství světa 2027 basketbalistů. V 17 hodin v Brně nastoupí Češi proti Estoncům. Jede se třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. A mistrovství světa ve fotbale dnes nabídne další osmifinále. Ve 21 hodin se v Dallasu utká Portugalsko se Španělskem a v noci na zítřek ve 2 hodiny ráno hrají v Seattlu Spojené státy americké s Belgií.

0: Za chvíli na Impulzu zaspívá Zlatá trojice, Bryan Adams, Rod Stewart a Sting a jejich All for Love. Zazní po dopravě, tu si dáme za chvíli ještě do 6. pardon, do 7. hodiny stihne zaspívat Miroslav Žbírka.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba. Cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
4: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko, tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Ostravě v Plzeňské ulici bourala dvě osobní auta a částečně tam blokují křižovatku. Porouchané nákladní auto máme hlášeno na D1 na 348. kilometru ve směru od Přerova na Ostravu. A nehodu osobáku šetří policie na silnici 34. Je to na trase Jindřichův Hradec České Budějovice, konkrétně u obce Úsilné. Kdyby něco, informujte nás i ve státní svátek, my to pošleme dál. Volejte na 605 222 007 nebo nahrávejte hlasovky do aplikace Rádia Impuls. Krásný svátek, hezký den.

0: Za pár vteřin odbije 7 hodina, Impuls a Honza Varga pro vás mají nachystané zprávy. Dnes bude v Česku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Víkend s rádiem Impuls.
3: Kam jste jezdívali nebo stále jezdíte na tábor? Jsou lepší stany v totální divočině bez elektřiny nebo chatky v civilizaci? A patří na dnešní tábory mobily, internet a sociální sítě? Nebo byste techniku dětem v přírodě aspoň na pár dní zatrhli? Ozvěte se do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi klidně z lesa.
2: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
4: Po dešti se opět vrátí tropy, Praha hlásí výluky a dopravní omezení a zemědělcům chybí zdroje vody. Je 7 hodin, zprávy přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začátek týdne přináší do Česka zamračenou oblohu, občasný déšť a citelné ochlazení. Mezi tlakovou výší nad Atlantikem a níží nad severovýchodní Evropou k nám totiž začne proudit chladný a vlhký vzduch od severozápadu. Teploty se přes den vyšplhají jen lehce nad 20 stupňů a pocit chladu bude chvílemi umocňovat i čerstvý vítr. S déštěm nebo přeháňkami musíme počítat hlavně v první polovině týdne. Zlom nastane ve čtvrtek, kdy se do střední Evropy nasune výběžek tlakové výše. Obloha se vyjasní, ukáže se slunce a začne se rychle oteplovat. O víkendu se pak podle meteorologů do Česka vrátí plnohodnotné tropy s teplotami kolem 30. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Pomáhali v jeho americké zemi od minulého víkendu po ničivém zemětřesení. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se to ale povedlo jiným týmům. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. Práci ve Venezuele Čechům stěžovaly také teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Vrátil se k tomu po návratu velitel USAR týmu Petr Vodička.
5: Celkem jsme prohledali zhruba 40 objektů. Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde byly indicie nálezu živých osob. Další tři objekty jsme prohledávali, respektive sám jsme vyprošťovali i mrtvé, kde po povolení venezuelské strany jsme vyprostili i 5 mrtvých.
4: Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ocenila české elitní hasiče medailemi. Praha se teď proměnila v jedno velké staveniště a řidiči i cestující v MHD se musí obrnit obří trpělivostí. Kvůli opravám je kompletně zastavený provoz metra C v úseku Pražského povstání, nádraží Holešovice, kde pendluje náhradní autobusová doprava XC. Tramvaje pak neprojedou mezi Andělem a Radlickou, u Kohynoru a omezení trvá i u Pražského hradu. V autě pak nejtěžší kolapsy hrozí v Plzeňské ulici, kde řidiči nabírají i víc než půlhodinová zpoždění, a na Kbelské, která je svedená do jednoho pruhu. Už za týden odstartuje oprava mimo úrovňové křižovatky Aviatická u letiště a následně i rozsáhlá rekonstrukce magistrály u hlavního nádraží. Extrémní horko a sucho drtí české zemědělce, jejich možnosti obrany jsou přitom minimální. Zavlažovací systémy fungují jen na zlomku polí a kvůli vysokým nákladům se vyplatí pouze u ovoce, chmele nebo zeleniny. Ani tále v současných častých vedrech nemá vyhráno, podle zelinářů se totiž na polích doslova vaří ve vlastní šťávě. Podle odborníků je proto nutné okamžitě začít budovat nové zdroje vody, včetně přehrad, a změnit přístup k zadržování vláhy v krajině. Extrémní sucho už aktuálně hlásí desetina území Česka. V Karlových Varech platí během filmového festivalu mimořádná bezpečnostní opatření. Kromě klasických hlídek jsou v lázeňském městě také policisté se samopaly, v pohotovosti je i antidronová ochrana.
6: Ochrana před drony naplno pracovala během slavnostního zahájení a byl to trochu paradox. Policejní experti totiž dohlíželi i na noční světelnou show. Nahradila dřív populární ohňostroj a na obloze nad termálem jí vykouzlilo právě na 13 dronů. Pro běžné návštěvníky je ale důležitější, aby uniformy byly vidět a v případě potřeby pomohly. Kolonádou se proto pohybuje policejní mobilní centrum. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: A už jsou 7:04, krásné sváteční ráno přeje Impuls. Máme pro vás další muziku. Krištof s Tomášem Klusem za chvíli, Honza Kalousek právě teď.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Za chvíli na Impulzu uslyšíte Robina Gibba a jeho Juliet, později třeba Terezu Maškovou a její hořkosladký valčík.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
0: Prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls. Zuřivý reportér pokračuje v toulkách po severní Moravě, kde tentokrát našel i hrdinku všedního dne. Ta svůj čas věnuje těm, kteří si o pomoc sami říct neumí.
2: Impulzovi a Impulzáci, zdravím vás, krásné dobré ráno z Moravskoslezského kraje a jsem tady ve spolku, který se jmenuje Kočičky Uniky. Jsem v Chuchelné, kousek od Opavy a tady právě je náš hrdina všedního dne. A když jsem říkal teda už spolek Kočičky Uniky, tak je to Soňa Osmančíková. Soňo, dobré ráno.
3: Dobrý den všem.
2: Tak, a teďka to řeknu. Dáma, která vlastně pečuje o kočičky, které neměli úplně hezký osud ve svém životě a vlastně nějakým tím řízením osudu se dostali sem k vám. Je to tak,
3: ano,
2: Soňo?
3: Přesně tak.
2: Jak to je? Řekni tam nějaký příběh vlastně jednoho, dvou, třech kočiček tady, nebo kocoulků.
3: Jednoho, dvou, takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která mi volala, jej vemu na veterinu, prodělal dvě operace čelisti.
2: Milánek, který ležel vedle nás
3: s tričkou. Je z něj hrozně kontaktní, hodný kocourek.
2: Nádherný, velikánský Impulzovi, hlavně bílej, má tam nějaký flíčky do hněda.
3: Ano, pak tu máme třeba koťátka, která visela v igelitce v lese na stromě.
2: To je neuvěřitelný.
3: Koťátka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy. Ano. Aby měli prostě hezký život u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
2: Zaplať vám pro ně, dostali se do dobrých rukou tady u vás ke kočičkám u Niky. Mimochodem, Nika byla vaše sestra, která vlastně zařídila tuhletu organizaci, spolu, ten spolek.
3: Ano, spolu jsme založili spolek v roce 2020.
2: A bohužel ona tento rok odešla. Takže taková hezká vzpomínka a vlastně poděkování nejenom vám, ale i skrze vás, i jí, která to má na starosti, vlastně, že ty kočičky tady spolu s vámi, že tady jsou a jsou šťastné.
3: Samozřejmě. Původcem toho všeho byla moje sestra, která v lednu odešla a ta se snažila opravdu pomáhat každou minutu svého života a všechno tomu podřídila.
2: Vy tady máte kolik koček?
3: 68 koček se nachází v Chuchelné, 60 koček se nachází v Holasovicích, asi 30 koček se nachází v dočasných péčích.
2: I za kocoura Milana, za všechny kočičky tady, vám Soňo a vlastně potažmo takhle i tam nikam na věčnost. Děkujeme vaší sestře Nice, tady kočičky Uniky a náš hrdina všedního dne Soňa Osmančíková. Za hodinu se spolu ještě uslyšíme, zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí. Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

Jistě už jste zaslechli, že hra Halo ten Impulzovi se vrací. A možná někteří z vás dneska ráno vstávali s tím, že budou sledovat mobilní telefon, jestli náhodou Impulzovi nevolají. Dnes máme státní svátek, takže volat nebudou, ale zítra začínáme. Startujeme nové kolo, každé všední ráno budeme rozdávat peníze. Určitě se nezapomeňte zaregistrovat, udělat to můžete na webu, v aplikaci anebo SMS-kou. Máme tu novinku, když řeknete správné heslo, samozřejmě vyhrajete základních 10 000. Když budete riskovat a správně zodpovíte i položenou bonusovou otázku z našich českých prázdnin, můžete získat až 20 000 korun. První volání zítra, v úterý 7. července. Zaregistrujte se a hrajte s námi.

0: Už je 7:30. Doufám, že dnes vstávat nemusíte, ale jestliže už vstáváte, tak jsem rád, že při poslechu Rádia Impuls. A jsem taky velmi vděčný, že píšete na WhatsApp 605 222 007 o aktuálním stavu počasí u vás. Ahoj Impulzovi, Hradec Králové, 16 stupňů, zataženo. Děkujeme Nikče. Dobré ráno, zdravím z Kréty, kde máme 26 stupňů, jasno, a vítr 7 metrů za sekundu. Děkujeme za pregnantní informace, Jirko, přejeme krásnou dovolenou. Krasová v Moravském Krasu 14 stupňů a zataženo, zdraví František. Dnes bude u nás v Česku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách nejčastěji 14, ale na Šumavě i kolem 18.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Za chvíli posluchače Impulzu potěší dvojice Hana Hegerová, Petr Habka, jejich Levandulová, ale ještě dřív fanoušky fotbalu. Fotbalová legenda Antonín Panenka, ten je právě teď naším hostem. Dobré ráno.
1: Ano, hezký den pro všem posluchačům.
0: Sledujete letošní mistrovství světa ve fotbale? Zajímá vás to?
1: Tak samozřejmě to zajímá, tak je to moje víceméně profese, celý život jsem se objevil fotbalem. Je pravda to, že moc těch zápasů jsem takhle neviděl, protože mám hodně nebo velmi pestrý a barevný program, kdy třeba za pátek, sobota, neděle třeba jsme odehráli 4 utkání, takže je toho docela dost, ale samozřejmě pokud mám čas, tak se dívám a baví mě se dívat na ty, pokud padnou nějaký branky a zajímavé situace, tak si to užívám.
0: Takže jestli tomu rozumím správně, tak vy sám fotbal ještě hrajete?
1: No tak já chodím rád za starou gardu Bohemky, za Sigi tým, za Amforu a v podstatě teď je pro nás ta největší sezona, kdy vlastně se už nehrajou soutěže, kdy spousta těch klubů má různý výročí založení nebo jakýkoliv výročí v nový kabiny, nový trávník, takže rádi pozvou ty starší hráči, aby jim to pomohli trošku jako zviditelnit.
0: Pane Panenko, po milionté, vy jste se zapsal do historie fotbalu jednou legendární střelou, tím vaším takzvaným vršovickým dloubáčkem. Říkám si, jestli to po vás někdy chtějí, abyste tu penaltu předvedl znovu.
1: No, tak musím se přiznat, že takhle. Hlava by chtěla víc hrát, nohy nechtějí, takže v podstatě nemůžu, navíc mám nějaký věk, takže nemůžu soupeři s těma mladšíma hráčema, takže já sice se zúčastním toho utkání, ale chodím na pár minut, dvakrát, třikrát přihraju, střídám a tak dále, ale je pravda to, že ve všech těch zápasech, dá se říct, ve všech zápasech vždycky rozhodčí zapíská pokutový kop, no a samozřejmě chtějí vidět tu bělehradskou penaltu, takže vlastně každý víkend musím kopnout takhle.
0: Je pro vás potěšující, že to po vás chtějí, anebo vás to už štve po těch letech?
1: No, tak jako tam je tady je vůbec obdivuhodný to, že vlastně letos bylo 50. výročí a že už několikátá generace prostě to chce vidět, no to vědí o co jde a to je potěšující pro mě.
0: A když se ještě vrátím k probíhajícímu mistrovství světa ve fotbale, jak se vám líbili naši?
1: No tak trošku jsem zklamaný z toho projevu našeho herního, že jsme nepostoupili dál, teda i když prognozy byly daleko příznivější, tak to mě mrzí, že už nemáme vlastně víceméně komu fandit, až jako praví naši fanoušci. Samozřejmě, že se nějaký mužstva vyberu podle jak atraktivně nebo jak ofenzivně hrajou a budeme držet palce. Takže myslím, že těch zápasů je tam dost, že padá poměrně i hodně branek, takže myslím si, že si to užíváme a doufejme, že takhle půjde dál až do finále.
0: Ano, tak si to společně užívejme. Přeji hodně zdraví a krásné léto. Hostem Impulzu byl dnes ráno Antonín Panenka.
1: Já děkuju a to samý přeju všem posluchačům vašeho rádia.

Další česká klasika zase za necelých 60 minut, ale česká muzika za chvíli, Mandraže a Hledá se žena, a ještě před 8 hodinou zaspívá svoji romantiku Leo Sayer When I Need You. V Praze v křižovatce ulic Želivského a Jeseniova bourala dvě osobní auta, doprava 007 je tady za půl minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Minutu po 7:45. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze v křižovatce ulic Želivského a Jeseniova bourala dvě osobní auta. Dále v hlavním městě čekejte silný provoz v obou směrech na Kbelské mezi sjezdem z Cínovecké a nájezdem na Novopatskou. Na vině je omezení provozu. Na Pražském okruhu na 12,5 kilometru ve směru k letišti stojí poruchaná dodávka. Další nepojízdné nákladní auto stojí na D1, a to na 53. kilometru ve směru od Prahy na Brno. V Ostravě v Plzeňské ulici bourala dvě osobní auta a částečně tam blokují křižovatku. A zpozorněte také na Tachovsku. Na silnici 605 u obce Skvířín, ve směru od Holostřev havaroval osobní auto a skončilo mimo komunikaci. Dávejte na sebe pozor i ve sváteční den a kdyby cokoliv, aplikace Rádia Impuls je tady snadno dostupná v Google Play anebo App Store. Nainstalujte a používejte, budeme rádi. Případně můžete jednoduše vytáčet 605 222 007.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? carvago.com.

0: Romanticky zakončujeme tuto hodinu na Impulzu. Za 2 minuty už tady budou zprávy Honzy Vargy, odbije 8:00. Jdeme ještě předtím na počasí. Na vaše vzkazy, které posíláte na WhatsApp 605 222 007, Slížany 16 stupňů a mokro, Slížany tuším u Kroměříže. Zdravím ze Sedlnic u Nového Jičína, máme tady 18 stupňů a zataženo, děkujeme Katce. Impulzovi zdraví taky Luboš, Mnichov 22 stupňů, protrhaná oblačnost. Zdravím všechny pendleře, co jsou ve svátek v práci. Děkujeme. Krásné sváteční ráno Kubíčku, Lázně Čeladná, oblačno 15 stupňů, pohodový den plný sluníčka přeje Ilona. Děkuji i za to oslovení. Dnes bude v Česku převážně zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy většinou 25.
1: Počasí nezmění. Okna ano, Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Haló, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzory. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Létoplné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Městům v Česku chybí plán v případě veder. Podle vědců má encefalitida dlouhodobější následky a Kyjev hlásí další mrtvé po ruském útoku. Je 8 hodin ráno. O zpráv přeje hezký poslech Honza Varga.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Extrémní vlny veder v Evropě zabíjí tisíce lidí. Česká města ale na rozdíl od západních metropolí stále nemají krizové plány. Zatímco například španělský Madrid má pro případ veder jasný manuál pro záchranáře i seniory, v Česku o ucelené strategii uvažuje pouze Praha. Podle dat České zemědělské univerzity přitom při vlnách veder v letech 2015 a 2018 umíralo v Česku o 100 lidí denně víc než je průměr, což odpovídá číslům při zimní chřipkové epidemii. Tuzemské radnice se sice brání tím, že investují do zeleně a vodních prvků, podle expertů jde ale o běh na dlouhou trať a městům scházejí okamžitá koordinovaná řešení, jako je rychlé zastiňování ulic, hřišť nebo cílené varování ohrožených skupin obyvatel. Klíšťová encefalitida způsobuje dlouhodobé zdravotní následky. Ukázala to studie českých vědců z infekčních oddělení několika nemocnic. Pacienti měli ještě půl roku po prodělání encefalitidy problémy. Hlavní autor studie Martin Slížek dodává, že nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace.
8: Které mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí, takže tyto následky nejsou vůbec věkově závislé. Mohou být tyto následky v podstatě zásadnější, pokud se vyskytnou u mladých lidí v produktivním věku, které skutečně ovlivní na roky.
6: Každý rok se v Česku nakazí klíšťovou encefalitidou několik set lidí, loni jich bylo více než 700. Proti nemoci je možné se očkovat, lidem starším 50 let hradí vakcínu zdravotní pojišťovny. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštím a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
9: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kucour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
6: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni ji navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na dnešek zemřelo nejméně 10 lidí. V samotném hlavním městě záchranáři hlásí 9 obětí a dalších 61 zraněných. Mezi nimiž je i 5 dětí. Podle šéfa kyjevské vojenské zprávy Timura Tkačenka navíc nejde o konečná čísla, protože na místech stále pokračují záchranné práce. Nejméně jednoho mrtvého po nočních útocích potvrdili úřady také v nedalekém Bučském rajonu. To byla poslední zpráva. Dál pro vás vysílá Kuba Voříšek.
0: A to byl Honza Varga. Jsou 8:03. Já přidám spoustu muziky. Krále popu Michaela Jacksona, Roxette nebo třeba Jelena, ale právě teď tuhle hodinu zahajujeme se skupinou Činasky.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Dobré ráno, za pár vteřin už bude 8:45, posloucháte sváteční vysílání Impulzu. Za chvíli zazní Roxette a Joyride.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: České prázdniny na rádiu Impuls nabírají rychlost. Na severní Moravě objevil náš zuřivý reportér další hrdinku všedního dne, ženu, která pomáhá opuštěným a zraněným kočkám a dává jim druhou šanci.
2: Impulzové impulzáci, krásné dobré ráno vám přeji z Moravskoslezského kraje. Jsem kousek u Opavy, tady je Chuchelná a já jsem tady ve spolku Kočičky Uniky, což je spolek, který vlastně pečuje o ta krásná čtyřnohá zvířátka, kočky se tomu říká, a ty kočky mají samozřejmě různé příběhy, ne úplně šťastné vždycky na začátku, i když teďka už ty, co jsou tady, tak jsou šťastné, protože jsou v dobrých rukách naší hrdinky všedního dne u Soni Osmančíkové, a ty kočičky byly různě prostě nalezené, zraněné, nebo i třeba týrané a tak dále. Děkujeme, že vás máme.
3: Já taky děkuju a děkuju všem, kteří jsou schopni se o zvířata starat a pomáhat. Jak nám, tak těm odloženým zvířatům různě, a děkuji opravdu a moc si toho vážím, veškeré podpory lidí.
2: Aktuálně jich máte ve své vlastní péči asi 150, teda dalších 50 je různě po pěstounech, kteří vám pomáhají s tím. Takže to je hodně teda. A jak jste se k tomu dostala?
3: Já jsem vždycky chtěla psí útulek. To byl můj sen. A potom jsem si pořídila první kočku a začala jsem se tady o tu problematiku zajímat a zjistila jsem, jak moc je kočkám ubližováno. Jak moc žijou v takové té, nebo lidi o nich mají úplně jinou představu.
2: Nehezky a že o nich mluví často.
3: Ano, a že potřebujou, přišlo mi, že potřebujou víc pomoci než psi. A začala jsem právě pomáhat takhle kočkám a zjistila jsem, že to jsou opravdu inteligentní, věrná, prostě úžasná zvířata. A zaslouží si opravdu lásku od lidí.
2: A nejenom vám, Soně, protože vy jste tady, tento spolek Kočičky Uniky jste zakládala společně s vaší sestrou, která vlastně byla nedílnou součástí Kočiček Uniky, Nika, letos odešla z tohoto světa, takže i vaší sestře, tak to na dálku někam děkujeme a vám, že vás tady stále máme, takže Soňa Osmančíková, náš hrdina všedního dne, ještě jednou děkujeme za tu péči, a kdyby vy jste někdo potřebovali krásnou kočičku, o kterou bylo doteďka postaráno velmi a byla vytažená z toho největšího průšvihu, který potkala v životě, a teď už je dobře, a kdybyste potřebovali nějakou hezkou a mysleli jste to vážně, tak se tady na Kočičky Uniky obraťte a Soňa vám nějakou hezkou kočičku vybere.
3: Určitě, já bych řekla, že pro mě je úplně největší radost, když kočka dostane krásný domov a vím, že je o ní postaráno. Děkuji.
2: My děkujeme za vaši práci, ať se vám daří.
3: Děkuji moc.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Benátka s Impulzem už se skoro přiblížila a vy se můžete těšit z muziky kapel No Name, Mirai, Činasky, MiG-21, Lucie, Roxette nebo třeba z Richarda Millera. Když vysoutěžíte lístky v našem vysílání, mám pro vás takový malý návod. Poslouchejte každý všední den minimálně mezi 15. a 18. jestliže byste chtěli na Benátskou s Impulzem zdarma. V tomto týdnu budeme rozdávat celofestivalové vstupenky. Konkrétně tedy Petr s Renatou poradí, jak na to.
1: Pokým krásně

0: Krále světového popu za chvilku vystřídá současný úřadující král českého popu Marek Ztracený. Bude tady česká muzika, stále věřím. A právě teď krátká předpověď počasí, ale nejprve aktuální stav, o kterém mi dáváte vědět vy na WhatsApp 605 222 007. Krásný ráno, Milovice 16 stupňů Celzia a zataženo. Vláďo, děkujeme. Hezké ráno z Hoštic u Volině. Právě teď zataženo a 17 stupňů, díky patří Zdeňce. A ještě do třetice pozdravy z Telče od Zdeňky. Dobré ráno, dnes máme v Telči oblačeno a 16 stupňů. Pohodové sváteční pondělí i vám. Dnes bude v Česku převážně zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Jak to bude s teplotami? Ty nejvyšší budou mezi 19 a 23, na jihu Moravy až 25, v tisíci metrech na horách nejčastěji 14, ale na Šumavě i kolem 18.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Za chvíli tu Petr Novák, George and the Beethovens, co je to láska? Na Impulzu žijeme muzikou, českou muzikou. Dnes máme státní svátek, připomínáme si den upálení mistra Jana Husa. Úřad vlády v Praze druhým dnem otevírá své dveře veřejnosti. Dnes si návštěvníci můžou projít Lichtenštejnský palác na kampě se sály, které se využívají při státních návštěvách a diplomatických jednáních. Čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Diváci uvidí na festivalu celkem 137 celovečerních filmů. Jednorázový vstup na promítání vyjde podle ředitele Karlovarského festivalu Krištofa Muchy na 140 korun.
1: To je jedna z těch hlavních věcí, která odlišují Karlovarský festival od ostatních festivalů na světě, že my díky Ministerstvu kultury, našim partnerům, městu, kraji, můžeme držet ceny lístků tak, aby byly dostupné pro každého.
0: V Londýně se hraje čtvrté kolo dvouhry na tenisovém Grand Slamovém turnaji Wimbledon. Například náš Jiří Lehečka vyzve světovou trojku a letošního šampiona Roland Garros Alexandra Zvereva. Hrají se závěrečná utkání skupiny o postup na mistrovství světa 2027 basketbalistů. V 17 hodin v Brně nastoupí Češi proti Estoncům. Jede se třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. A mistrovství světa ve fotbale dnes nabídne další osmifinále. Ve 21 hodin se v Dallasu utká Portugalsko se Španělskem a v noci na zítřek ve 2 hodiny ráno hrají v Seattlu Spojené státy americké s Belgií. George and the Beethovens, Petr Novák, právě teď.

0: Další česká muzika za několik málo okamžiků. Helena Vondráčková, Dlouhá noc, a zahrají nám taky Aerosmith, a to bude po dopravě 007. V tém vám přineseme třeba informace o tom, že na D11 máme nehodu na 70,5 kilometru ve směru na Prahu.
1: Říká se, že svět je malej. Jo, dokud neotevřete naši aplikaci. Aplikace Rádia Impuls. To je celý hudební vesmír v kapse. Jednou romantika, jak z prvního rande. Jindy country, že máte chuť vzít kotlík a zmizet do lesa. A nebo přepněte na horký hity, co vyžehlí i šéfovu náladu. Tak si stáhněte naši aplikaci a rozšiřte si hudební svět. Kdekoliv a kdykoliv.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 na 70,5 kilometru ve směru od Jaroměře na Prahu bouralo osobní auto. Nehoda je se zraněním, kolona se netvoří. V Českých Budějovicích na kruhovém objezdu na Pražské třídě u ulice U Sloupů havaroval motorkář. Na výjezdu z Frýdku Místku za velkým kruhovým objezdem směrem na Frýdland nad Ostravicí se srazilo osobní auto s kamionem. A v Bocanovicích u nádraží narazilo osobní auto do stromu, projedete tam s omezením. Buďte na sebe opatrní a kdyby něco, dejte nám vědět, my dáme vědět ostatním. 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do naší aplikace. I could stay.

0: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Tady Radio Impuls, za necelé dvě minuty odbije 9. hodina. Honza Varga tady bude se zprávami. Dnes bude v Česku převážně zatažená až oblačná obloha, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na jihu Moravy až 25 a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Propršený festák. Co takhle hot strips v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
6: Planeo vykopává ační týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Ano, s Impulzem vyrážíme na severní Moravu. V Brně vyvinuli přístroj na detekci drog a Sylvester Stallone slaví 80 let. Zprávy v 9 hodin přináší Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: České prázdniny s rádiem Impuls pokračují. Tento týden budeme na severní Moravě. Reportážemi o lokálních produktech, rodinných firmách a místech s pozoruhodnou gastronomií nás bude zásobovat náš reportér Tomáš Kabát. Tomáši, tak kde začneš?
8: Zdravím vás z Beskyd. Dnes nejprve navštívím stánek, kde před očima zákazníků míchají mražené ovoce se zmrzlinou. Potom se přesunu na farmu v obci Fričovice. Tam pěstují zeleninu pro školní jídelny, restaurace a obchody okolo. Zkrátka je to zdroj lokálních potravin. Kromě toho tam chovají i sportovní koně. No a na závěr dnešního prázdninového speciálu se podíváme do restaurace Maralák, kterou obyvatelé v této oblasti moc dobře znají, a to díky legendárním bramborákům. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
7: Brněnští vědci vyvinuli revoluční přístroj na detekci drog. Ten jako jediný na světě umí odhalit jejich přesný původ a propojit různé případy. Zařízení ze startupu Lightly a Mendelovy univerzity připomíná malý reproduktor a analýzu vzorku z testovacího papírku zvládne do 10 minut. Kromě určení samotné látky dokáže rozklíčovat konkrétního výrobce a propojit jednotlivé šarže drog, což je klíčové pro odhalování kriminálních sítí. O technologii, kterou vývojáři plánují testovat ve věznicích nebo na festivalech, už projevila vážný zájem česká i americká policie a celní správa. Jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko jde zítra do opravy. Práce na úseku frekventované silnice první třídy v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance se už kvůli špatnému stavu vozovky nemohou odkládat. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení.
9: Po celou dobu prací, které potrvají necelý měsíc, bude na opravovaném úseku zavedena částečná uzavírka. Jezdit se tam bude kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Jedná se o úsek dlouhý 3,5 kilometru, na kterém se projevilo mnoho vad, trhliny, výtluky, hrboly a podobně. A proč se silničáři pustí do práce právě teď na začátku prázdnin? Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum. Odklad by znamenal víc práce a víc peněz. Nyní rekonstrukce bude stát 26 milionů korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko, Místecko.
7: Hollywoodská legenda Sylvester Stallone slaví jubilejní 80. narozeniny. Herec, kterého proslavili role Rockyho, Ramba nebo Kobry, se narodil s ochrnutou částí obličeje po porodu kleštěmi a prožil těžké dětství v pěstounské péči. Po sérii vyhazovů ze školy podřadných prací prorazil v roce 1974 filmem Páni Flatbushe, ale absolutní zlom přišel až o 2 roky později s boxerským dramatem Rocky, ke kterému sám napsal scénář po zhlédnutí zápasu Muhammada Aliho. Postavu outsidera Balboy si Stallone zahrál celkem v 8 filmech, včetně úspěšné série Creed, za kterou získal Zlatý globus, a dodnes tak po 5 dekádách na scéně zůstává jednou z největších hvězd akčního žánru. Zprávy končí, dál je tu s vámi Kuba Voříšek.
0: Já taky přeju všechno nejlepší. A Honzo, Rocky nebo Rambo?
7: Rocky.
0: Dobře, já hlasuju pro Ramba, tak 1-1. Co vy, můžete nám to taky napsat, u toho poslouchejte muziku. Za chvilku Sandra, teď skupina Kabát.
2: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukry v hlubinách a v druhé vyrej naše jména na sklách.

Já jsem tady ve studiu Impulzu, jmenuji se Jakub Voříšek a přeji krásný pohodový sváteční den. Za chvilku je tady letní česká muzika, Hana Zagorová, Petr Kotwald, Ahoj léto. Zdravíme do celého Česka, třeba i do Karlových Varů, kde čtvrtým dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V Liberci má dnes skončit uzavírka rušné křižovatky Sněhulák pod silnicí 35. Kdyby vás to zajímalo, chtěli jste to přesně, důvodem dopravního omezení byly práce na vysokotlakém čištění rekonstrukce spodní části rekonstruovaného mostu. V Husinci na Prachaticku pokračují dvoudenní Husovy oslavy, na programu jsou koncerty, bohoslužby, pouťové atrakce a třeba i pohádka pro děti. Pardubická Enteria Arena dnes hostí koncert americké rockové kapely ZZ Top. A v Třešti na Vysočině pokračuje dřevořezání, to je tradiční letní setkání řezbářů. Přeji krásné a pohodové dopoledne, je 9:45, jak jsem říkal, česká muzika za chvíli, později třeba John Bon Jovi, teď Eric Carmen.

0: Česko se pomaličku probouzí do svátečního dne. Krásný 6. červenec. Dnes si připomínáme den upálení mistra Jana Husa, proto asi nejdete do práce, ale někteří posluchači Impulzu dnes ráno vstali plní očekávání, protože vědí, že jsme odstartovali nové kolo hry Halo tady Impulzovi. Ano, registrace jsou spuštěny, ale vzhledem k tomu, že Impulzovi přijdou až zítra ráno mezi 5. a 9. dnes ještě nesoutěžíme, ale mám pro vás pár praktických informací, jak se můžete zapojit. Tak samozřejmě se musíte zaregistrovat. To můžete učinit na webu impuls.cz ve žluté aplikaci, anebo prostřednictvím prémiové SMSky, tu pošlete na číslo 906 11 09. Zítra ráno už to bude. Máme tu jednu novinku, samozřejmě, jak už jste zvyklí, za správné heslo 10 000 korun, pak ale můžete jít takzvaně do risku a když si necháte položit bonusovou otázku a správně ji zodpovíte, připomínám, že se týká našich českých prázdnin, odnesete si rovnou dvojnásobek, tedy 20 000 korun. Je tady nebezpečí, že když ne, neodnesete si nic. Tak snad to vyjde. Třeba už zítra. První volání proběhne tedy zítra, tedy v úterý 7. července. Zaregistrujte se a hrajte s námi.
1: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu.

Přesně za 3 minuty bude 9:30, zdraví vás sváteční impuls v pondělí 6. července. Za chvílku je tady česká muzika Lucie Bílá a Dobrý kafe a pomalu se blíží taky čas impulzovit z krabičky. Už teď můžu prozradit, že budeme hrát táborákovou píseň. Dnes bude v Česku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm.

nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách nejčastěji 14, ale na Šumavě i kolem 18 stupňů Celsia.

0: Je 5 minut po 9:30, krásné pohodové sváteční dopoledne přeje Impuls. Za chviličku tady bude ideální píseň pro nás, všechny kotlíkáře a vopečbusty, brontosauři zaspívají Růže z papíru. Ale právě teď vítám našeho dnešního hosta, fotbalovou legendu Antonína Panenku. Dobré ráno.
1: Ano, hezký den všem posluchačům.
0: První otázka asi zbytečná, ale položit ji musím. Sledujete letošní šampionát ve fotbale?
1: Tak samozřejmě mě to zajímá, tak je to moje víceméně profese, celý život jsem se objevil fotbalem. Je pravda to, že moc těch zápasů jsem takhle neviděl, protože mám hodně nebo velmi pestrý a barevný program, kdy třeba za pátek, sobota, neděle třeba jsme odehráli 4 utkání, takže je to docela dost. Ale samozřejmě, pokud mám čas, tak se dívám a baví mě se dívat na ty, pokud padnou nějaký branky a zajímavé situace, tak si to užívám.
0: A branek je letos dost, tak musíte být spokojený. A co vy sám? Pochopil jsem správně, že vy ještě hrajete aktivně.
1: No tak já chodím rád za starou gardu Bohemky, za Sigi tým, za Amforu a v podstatě teď je pro nás ta největší sezona, kdy vlastně se už nehrajou soutěže, kdy spousta těch klubů má různý výročí založení nebo jakýkoliv výročí nový kabiny, nový trávník, takže rádi pozvou ty starší hráči, aby jim to pomohli trošku jako zviditelnit.
0: Další otázka se bude týkat tématu, které budete probírat po milionté, takže se omlouvám. Vy jste se zapsal do světové historie fotbalu jednou legendární střelou, tím penaltovým kopem, tím vaším vršovickým dloubáčkem. Chtějí po vás často, ať ho předvedete znovu?
1: No, tak musím se přiznat, že takhle. Hlava by chtěla víc hrát, nohy nechtějí, takže v podstatě nemůžu, navíc mám nějaký věk, takže nemůžu soupeřit s těma mladšíma hráčema, takže já sice se zúčastním toho utkání, ale chodím na pár minut, dvakrát, třikrát přihraju, střídám a tak dále, ale je pravda to, že ve všech těch zápasech, dá se říct, ve všech opravdu všech zápasech, vždycky rozhodčí zapíská pokutový kop, no a samozřejmě chtějí vidět tu vinohradskou penaltu, takže vlastně každý víkend musím kopnout takhle.
0: Je to pro vás ještě stále potěšující, nebo už vás to třeba trošku štve?
1: No, tak jako tady je vůbec obdivuhodný to, že vlastně letos bylo 50. výročí a že už několikátá generace prostě to chce vidět, no to vědí, o co jde a to je potěšující pro mě.
0: A když se ještě vrátíme k probíhajícímu mistrovství světa ve fotbale, jak se vám líbil výkon našich?
1: No, tak trošku jsem zklamaný z toho projevu našeho herního, že jsme nepostoupili dál, teda i když prognozy byly daleko příznivější. Tak to mě mrzí, že už nemáme vlastně víceméně komu fandit, až jako praví naši fanoušci. Samozřejmě, že si nějaký mužstva vyberu podle jak atraktivně nebo jak ofenzivně hrajou a budeme držet palce. Takže myslím si, že těch zápasů tam dost padá poměrně i hodně branek, takže myslím si, že si to užíváme a doufejme, že takhle půjde dál až do finále.
0: Ano, děkuji moc za všechny odpovědi, přeji hodně zdraví a krásné léto. Naším dnešním hostem na Impulzu byl Antonín Panenka.
1: Já děkuji a to samý přeju všem posluchačům vašeho rádia.

0: Nesmrtelná klasika od Nedvědů. Za chvilku třeba česká muzika v podání kapely Kryštof a ještě do 10. hodiny nás navštíví Elton John, I'm Still Standing. A za chvilku doprava 007, za 2 minuty se podíváme třeba na D1, na 210. kilometru u Holubic ve směru na Brno bouralo osobní auto, srážka s kamionem.
1: Mobil.cz, simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 210. kilometru u Holubic ve směru na Brno od Vyškova bouralo osobní auto, srazilo se s kamionem. Počítejte se zdržením ve 2-kilometrové koloně. Z místa volá také naše agentka.
2: Na 210. kilometru začíná kolona a táhne se asi 1,5–2 kilometry. Je tam policie, vyšetřuje nehodu, ale pomaličku to projíždí levým pruhem.
1: Děkujeme. Na Semilsku na příjezdu do kruhu od Mříčné bouralo osobní auto. Kilometrová kolona popojíždí na výjezdu z Prahy po D7 před omezením na exitu 2 letiště a na D6 na 139. kilometru ve směru od Prahy na Karlovy Vary bourala 2 osobní auta. Kdyby něco, ozvěte se nám přes aplikaci anebo na číslo 605 222 007.
0: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než 1 000 000 vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
1: Minutu před 9:45 se Jakub Voříček loučí a Lenka Haluzová nastupuje. Je tu vtip Lenky Haluzové.
3: Baví se spolu dvě kamarádky. No, nedá se nic dělat. Musela jsem si dát hamburger, hranolky a koblihu, abych nejedla lék na lačno. A tak to je jasný, to je důležitý, to není dobrý jíst léky na lačno. A jaký lék bereš? Kapky do uší?

0: Radio Impuls, za chvíli 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásné sváteční pondělí. Píše nám Pavel, Vyšší Brod, 13 stupňů, polojasno a je moc příjemně. V Trnavě Hostinské vrchy, tak tam je zataženo 15 stupňů, občas přehánky, píše Pepa. A ještě píše i Vašek, Horní Vltavice, 14 stupňů, oblačno a přehánky. Já vám, pánové, děkuju za vaše zprávy, napište i vy, jak je u vás na 605 222 007. Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území sem tam sprchne a nejvyšší teploty 19 až 23, nejtepleji na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Po deštivých dnech se začne oteplovat. Česká delegace zítra odjíždí na summit NATO a chaty v tuzemsku stále frčí. Je 10 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Začátek týdne přináší do Česka chladné a deštivé počasí s dnešními maximy kolem 20 stupňů. Postupně se ale začne oteplovat a o víkendu dorazí dokonce tropy. Zítra sice teploty přechodně vyskočí až ke 30 od severu, ale opět dorazí mraky, srážky a ve středu pak také silný vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Trvalejší zvrat a úbytek srážek nastane od právě poloviny týdne, přičemž jeho druhá polovina už bude ve znamení slunečné oblohy s teplotami mezi 25 a 30 stupni. O víkendu pak meteorologové slibují převážně jasné počasí a návrat tropických teplot, které místy přesáhnou 31. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali kolem 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Pomáhali v jihoamerické zemi od minulého víkendu po ničivém zemětřesení. Žádné živé se Čechům najít nepodařilo. Ještě v době jejich působení se to ale povedlo jiným týmům. Několik hasičů i služebních psů se lehce zranilo. Práci ve Venezuele Čechům stěžovaly také teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Vrátil se k tomu po návratu velitel USAR týmu Petr Vodička.
5: Celkem jsme prohledali zhruba 40 objektů. Nejvíce jsme pracovali na dvou objektech, kde byly indicie nálezu živých osob. Další tři objekty jsme prohledávali, respektive s námi jsme vyprošťovali i mrtvé, kde po povolení venezuelské strany jsme vyprostili i 5 mrtvých.
4: Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová ocenila české elitní hasiče medailemi. Čeští politici zítra odletí na summit NATO do Ankary, a to po půlročních sporech mezi Hradem a vládou o složení delegace. Prezident Petr Pavel si účast vymohl až u ústavního soudu, delegaci ale z rozhodnutí kabinetu povede premiér Andrej Babiš. Ten se zúčastní všech hlavních jednání, zatímco prezidentův program Hrad dosud nezveřejnil. Kvůli napjatým vztahům navíc oba politici poletí z Egbel dvěma samostatnými letadly. Hlavními tématy summitu za účasti Donalda Trumpa budou obranné výdaje a pomoc Ukrajině. Babiš už dopředu avizoval, že Česko zřejmě dostane kartáč za neplnění závazku 2% HDP na obranu. A dodal, že Praha finanční pomoc Ukrajině sice nebude blokovat, ale sama se na ní podílet nehodlá. Dovolená na chatách je pořád v kurzu. Na východě Moravy byste v červenci a v srpnu hledali prázdné objekty jen velmi složitě. Zpravidla se v nich vystřídají nejméně tři generace.
6: Bystřička Vsetínsko, Buchlovice Uhersko, Hradišťsko, Rusava Kroměřížsko, Radějov Hodonínsko, tam i na mnoha dalších místech je to teď poseto rekreanty od jednoho roku do řekněme 90 let. Chaty stojí na místech prázdninového opékání kůže a špekáčku často více než 60 let. Logické je tak střídání generace. Všude prakticky plno, dostane se jak na pradědy budovatele, tak jejich děti, vnuky a už i pravnuky. Později potom i na zájemce o pronájmy. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: Prázdniny s Rádiem Impuls se samozřejmě propisují i do pravidelného sobotního pořadu Máme Česko rádi a také svátečního, protože dneska máme státní svátek. Za chvilinku začínáme. Budeme tedy stejně tak jako celý tento týden na severní Moravě.
2: Radost ze života. Radost.

0: tě dokola.
1: Radio Impuls za chvíli. Alvaro Soler bude zpívat své Nevěrné Sofii, anebo taky letní hit Jiří Schillinger a Léto s tebou. České prázdniny s Rádiem Impuls. Celé léto projíždíme Českou křížem krážem a tento týden patří severní Moravě. My se tam vydáváme i s naším turistou z povolání Mirkem Tausigem. V rámci pořadu Máme Česko rádi. Mirku, dobrý den.
2: Hezký dobrý den, tak pozvu vás na jednu specialitu do Moravskoslezských Beskyd, která je vlastně takových několik zajímavých památek dohromady. Jsou to dřevěné kostelíky. Mm-hmm. Nikde jinde u nás nenajdete takové množství dřevěných kostelíků, jako právě tady v Beskydech. Většina z nich patří chráněným kulturním památkám a myslím, že určitě nám je závidí v zahraničí.
1: A co je na nich tak zvláštního?
2: V kostelíkách můžeme obdivovat práci místních tesařů, rezbářů, kteří se podíleli na stavbách, hlavně taky na tom vnitřním vybavení, výzdobě kostelů nebo dokonce obrazy od místních známých i neznámých malířů a podobně.
1: No tak teď už bychom se možná mohli vydat i na nějaká konkrétní místa.
2: Tak já bych začal kostelem svatého Prokopa a svaté Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem. Pochází totiž ze Zakarpatské Rusy, k nám byl převezen v období první republiky. No, v roce 1928 jen zakoupil tehdejší ředitel báňské hutní společnosti v Ostravě, no a nechal jej převést do svého letního sídla Velkých Kunčic, dnešních teda Kunčic pod Ondřejníkem. A pozor, na prohlídku si dejte delší čas, třeba i hodinu, je na co koukat.
1: Taky mám ten názor. A pokud se hodně nepletu, tak z Kunčic pod Ondřejníkem pochází naše posluchačka Ilona, která píše skoro každý den, jaké je tam počasí. Tak moc zdravím. Mirko, kam v dalším vstupu?
2: Koukneme se na kapli svatého Cyrila a Metoděje, takže na Radhošť.
1: Tak jo.
3: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
10: Ticho? Kde pak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas.
11: Nad hlavou je můj svět, prosím nás odpustíme.
7: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
12: Neposlušné tenisky já mám.
7: Radio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
13: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kilometrová kolona popojíždí na výjezdu z Prahy po D7 před omezením na exitu 2 letiště. No ale dobrá zpráva, ta přichází z D1 na 210. kilometru u Holubic ve směru na Brno. Od Vyškova se podařilo nehodu odstranit a kolona se tam rozjela. 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, kdybyste chtěli něco doplnit ze svojí trasy, anebo to nahrajte přes mobil.

0: Za chvíli Miraj a jejich anděl v Impulzovic krabičce. S pořadem Máme Česko rádi jsme zakotvili v Beskydech a zajímáme se o dřevěné kostelíky. Provází nás Mirek Tausik z Klubu českých turistů.
1: Tak já bych doporučil navštívit kapli svatého Cyrila a Metodie na Radhošti. To je, myslím, druhá nejvýše položená církevní stavba v Česku. Kaple byla navržena ve stylu byzantských staveb jako symbol byzantského původu obou svatých. No, co si budem říkat, tady opravdu to místo navštíví několik desítek tisíc lidí za rok.
0: A neměl byste něco bližšího k historii té kaple?
1: Myšlenka postavit kaplu na vrcholu Radhoště vznikla, myslím, už v 19. století jako připomínka příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou Moravu. Základní kámen byl položen, to si musím podívat, 5. července 1896 a kaple byla slavnostně vysvěcena 11. září 1998 olomouckým arcibiskupem Teodorem Kohnem.
0: Původně byla ale kaple kamenná s bílou omítkou a kupolí, ne?
1: No tak koukám, to máte pravdu. Jenomže při rekonstrukci v letech 1924 až 1926 byla obložena dřevěným šindelem. Přibyla samostatná zvonice v tom řecko-uniackém stylu, která jí dala dnešní charakteristickou podobu. Nejcennější částí interiéru je marmorový oltář a barevné vitráže, které zobrazují výjevy ze života Cyrila a Metoděje i české světce svatého Václava, svatou Ludmilu a samozřejmě svatého Jana Nepomuckého.
0: A já už jen dodám, že před kaplí stojí bronzové sousoší Cyrila a Metoděje od významného českého sochaře Albína Poláška. Socha zobrazuje dva věrozvěsty s knihou psanou Hlaholicí a symbolizuje vzdělanost, víru a slovanskou vzájemnost. Mirku, v dalším vstupu to bude co?
1: Bude to kostel v Bílé.
0: A tak to pojedeme do centra Beskyd.
2: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
3: Letní filmová slavnost s Rádiem Impuls.
4: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
3: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
5: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
6: Léto plné výher s bleskem pro ženy je tu. Hrajte každý týden o 4000 korun v hotovosti a luštěte křížovky o super ceny. Získejte kosmetiku, elektroniku nebo domácí spotřebiče a navíc startuje velká bylinková soutěž o zahradní nábytek a další extra výhry. Každé pondělí v blesku pro ženy.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Radio Impuls. Klasika pro radost už je nachystaná Jana Kratochvílová a její song to bude. No ale my se v pořadu Máme Česko rádi, ještě předtím dopotouláme po dřevěných kostelících v Beskydech. Právě jsme zavítali do kostela svatého Bedřicha v Bílé, víc už Mirek Tausik z Klubu českých turistů.
1: Byl postavený na popud olomouckého arcibiskupa koncem 19. století, jeho stavitel se nechal inspirovat ve Skandinávii, takže má vysokou úzkou věž, složitě členěnou střechu. Uvnitř je 14 krásně vyřezávaných sloupů a světlo sem vstupuje 14 okny, které zdobí vitráže, také znázorňují etapy křížové cesty.
0: A proč byl vůbec postavený, myslím, vzhledem k církvi?
1: On byl postaven z iniciativy olomouckého arcibiskupa Bedřicha z Finsterbergu, podle něho získal právě i své zasvěcení. Slavnostně vysvěcen byl v roce 1875 a původně sloužil jako filiální kostel. Farním se stal hodně později, až v roce 1911, kdy byla přistavěna sakristie, kůr a věž.
0: Musí se nechat, že vypadá poměrně nezvykle.
1: To máte pravdu, na rozdíl od většiny beskydských dřevěných kostelů vůbec není postaven v nějakém karpatském stylu. Architekt Antonín Kybasta se nechal inspirovat severskou, hlavně norskou dřevěnou architekturou, kterou viděl na světové výstavě ve Vídni. Takže charakteristická je ta štíhlá věž, členitá střecha, krytá ručně štípaným šindelem, no a bohaté tesařské zpracování.
0: Já přidám jednu zajímavost. Přestože ten kostel působí jako stavba přenesená od někud ze Skandinávie, tak postavený byl výhradně ze dřeva z okolních beskydských lesů místními řemeslníky. A tím, co dneska končím, my se Mirkou spolu uslyšíme zase v sobotu. Mějte se zatím moc krásně.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Klasika pro radost zase za hodinu a za chvíli už Kelly Family a An Angel, to je píseň mého mládí. Za chvíli jsme, ale ještě předtím na silnicích. Na D1 vidíme přerušovanou kolonu, komplikace taky na příjezdu do Brna po D2.

0: Zuřivý reportér Aleš Růžička je vášnivý.
1: Na téma dětství, Zendo. Takhle vrčeli auta, když jsem byl malý kluk normálně. A teďka jsem tady v tom a po takových letech mám možnost si tomu sednout a i si zařídit, jo.
0: Je srdečný.
2: Těšíme se na vás. Tebe z Chomutice, Chomutičky a Obora. Zuřivý reportér Aleš Růžička, Rádio Impuls, přeje hezký den.
0: Je talentovaný.
1: To jo, to je moje první hra na fujaru.
3: No tak na první hru na fujaru to není úplně nejhorší.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Impuls. Doprava 007.
4: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Vyškova popojíždí přerušovaná kolona mezi 201. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna pode dvojce vjedete do kolony na 2. kilometru. Kilometrovou frontu vidíme na výjezdu z Prahy po D7 před omezením na exitu 2 letiště. Do více než 2-kilometrové kolony pak vjedete na D10 ve směru od Turnova na Prahu před 10. kilometrem a na D5 na 136,5. kilometru ve směru od Rozvadova na Prahu boural motorkař s kamionem. Vy jste vypátrali hlídku.
5: Ahoj, impulzáci, agent Libo. Kdo vyjíždíte z Litomyšle směr Vysoké Mýto, dávejte si pozor u Kruháče, u Lidlu jsou tady pomáči a chrániči v červeném kodiaku za sádkama, takže nouz plynu, šťastné dole.
4: Díky, že s námi vysíláte. Ozvěte se i vy 605 222 007 nebo naše mobilní aplikace.

0: Tam je Radio Impuls, Lenka Haluzová, za chvíli 11 dopoledne a dívám se na náš WhatsApp. Petra zdraví z Jilemnice, občas nám vykoukne sluníčko, ale pak přijde mrák a zaprší, máme 16 stupňů. Jana píše, zdraví z Vlkoše, máme 20 stupňů a v uplakané Hané stále prší. Ovšem ty rostlinky na zahradě prý mají radost, hltavě pí. Díky moc dámy za vaše zprávy, napište i vy na 605 222 007, jak je u vás. Dneska bude spíš zataženo až oblačno, na většině území sem tam nějaký ten dešť nebo přeháňka. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy nejtepleji až 25 stupňů.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
6: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
5: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
6: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
7: V Švýcarsku probíhaly kontroly. Dnes si připomínáme den upálení Jana Husa a Pinokio oslaví 145 let. V 11 hodin má zprávy Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Do Národního parku České Švýcarsko včera vyrazili desítky českých i německých policistů, strážců parku a speciálních jednotek na rozsáhlou kontrolu turistů. Důvodem mimořádné preventivní akce byl nedávný požár, který ohrozil suchem zasaženou krajinu. Hlídky z drony i policisté na koních v těžkopřístupném terénu kontrolovali zejména zákaz rozdělávání ohňů, nelegální nocování, vjezdy aut nebo pohyb mimo značené trasy. Podle mluvčí ústecké policie Elišky Kubíčkové se budou tyto společné kontroly opakovat po celé letní prázdniny, aby se minimalizovalo riziko vzniku dalšího lesního požáru. Klíšťová encefalitida způsobuje dlouhodobé zdravotní následky. Ukázala to studie českých vědců z infekčních oddělení několika nemocnic. Pacienti měli ještě půl roku po prodělání encefalitidy problémy. Hlavní autor studie Martin Slížek dodává, že nejčastěji šlo o únavu, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace,
8: které mohou významně ovlivňovat každodenní fungování těch lidí, takže tyto následky nejsou vůbec věkově závislé. Mohou být tyto následky v podstatě zásadnější, pokud se vyskytnou u mladých lidí v produktivním věku, které skutečně ovlivní na roky.
7: Každý rok se v Česku nakazí klíšťovou encefalitidou několik set lidí, loni jich bylo více než 700. Proti nemoci je možné se očkovat, lidem starším 50 let hradí vakcínu zdravotní pojišťovny. Česko si dnes připomíná den upálení mistra Jana Husa. Od chvíle, kdy byl tento středověký církevní reformátor pro své názory upálený v německé kostnici, uplynulo už 611 let. Tradičním centrem vzpomínkových akcí je pražská betlémská kaple, kde Hus na začátku 15. století kázal. Právě od 15 hodin tam začíná slavnostní bohoslužba. Druhým dnem dnes pokračují Husovy oslavy také v jeho rodišti Husinci na Prachaticku, kde jsou na programu trhy, divadla nebo šermířská vystoupení. V Karlových Varech platí během filmového festivalu mimořádná bezpečnostní opatření. Kromě klasických hlídek jsou v lázeňském městě také policisté se samopaly, v pohotovosti je i antidronová ochrana.
9: Ochrana před drony naplno pracovala během slavnostního zahájení a byl to trochu paradox. Policejní experti totiž dohlíželi i na noční světelnou show. Nahradila dřív populární ohňostroj a na obloze nad termálem jí vykouzlilo právě na 13 dronů. Pro běžné návštěvníky je ale důležitější, aby uniformy byly vidět a v případě potřeby pomohly. Kolonádou se proto pohybuje policejní mobilní centrum. Dušan Valenta, Radio Impuls.
7: Pinokio zítra oslaví 145 let od svého prvního knižního vydání. Slavný dřevěný panáček se poprvé objevil 7. července 1881. Nesmrtelný příběh italského spisovatele Karla Collodiho o neposlušné loutce, které se při lhaní prodlužuje nos a která se nakonec promění v opravdového chlapce, patří k nejpřekládanějším dětským knihám na světě. Pohádka byla přeložená do více než 200 jazyků a prodalo se jí přes 20 milionů kopií. Neméně populární pak byla i na filmovém plátně. Legendární verzi vytvořil už v roce 1940 Walt Disney a zatím poslední Oscarové zpracování přinesl režisér Guillermo del Toro v roce 2022. To byla poslední zpráva, dál to vede Lenka Haluzová.
0: Já musím říct, že jsem nesnášela vždycky, když mi někdo sahal na ten nos a říkal, no vidíš, už ho máš tvrdej, to lžeš. Po dopředu. Tak ti to dělali rodiče.
7: Nesahali
0: ti nos. Jsou ty traumata z dětství. No nic, za chvíli se vypravíme s naším zuřivcem do Moravskoslezského kraje, ale ještě předtím muzika na úvod hodiny, jsou tady Eláni a jejich zanedbaný sex. Hezký poslech.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Impulzu žijeme českou muzikou. Marka Ztraceného za chvíli vystřídá třeba Xindl X a jeho puberťák. Celé léto, celé Česko křížem krážem stačí poslouchat. Tento týden se na Impulzu budeme věnovat Moravskoslezskému kraji. Tam jsme našli i dalšího hrdinu všedního dne. Náš zuřivec Aleš navštívil na Opavsku obci Chuchelná spolek, který se stará o opuštěné, zraněné a týrané kočky.
1: Ten spolek se jmenuje Kočičky Uniky a hrdinou všedního dne je Soňa Osmančíková. Ta má v zařízeních spolku a u pěstounů zhruba 160 kočiček, kterým je už teď dobře, ale pojďme si, paní Soňo, představit nějaké ty kočičí příběhy.
2: Takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která mě volala, jej vemu na veterinu, prodělal dvě operace čelistí, uzdravil se
1: Milánek, který ležel vedle nás s
2: Soňičkou. Je z něj hrozně kontaktní, hodný kocourek.
1: Nádherný, velikánský impulzový, hlavně bílej, má tam nějaký flíčky do hněda.
2: Ano, pak tu máme třeba koťátka, která visela v igelitce v lese na stromě.
1: To je neuvěřitelný.
2: Koťátka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy. Ano. Aby měli prostě hezký život u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
1: Paní Soně, děkujeme za tu péči a jestli potřebujete kočičku nebo koťátko jako skvělého parťáka, zastavte se. Paní Soňa Osmančíková a kočičky Uniky vám nějakou číču pomůžou vybrat. Hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
6: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co u sebe musí mít každý správný cestovatel?
1: Tak jednoznačně pas. A v mém případě jsou to fotoaparáty, objektivy a všechno, co se týká focení. Já v poslední době vozím i dron. A pak je to skoro jedno, pak už nepotřebuji téměř nic, ale vždycky mám s sebou hodně dobré, odolné oblečení a obutí.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls.
2: Se míříme na silnice na D1 ve směru od Vyškova na Brno. Na 228. kilometru havarovalo osobní auto do středových svodidel. Kolona tam má 4 kilometry. Co dalšího pro nás máte z D1?
3: Čau, Impulzáci, tady je Jirka. Z Prahy do Brna na 45. kilometru je srnčí zvěř tělese dálnice, nebo respektive ještě není na dálnici, ale jde na trávě podle dálnice, tak si tam dávejte pozor.
2: Buďte opatrní, díky za to, že vysíláte s námi. Ozvat se můžete i vy přes naši mobilní aplikaci.

0: Za chvíli vyrazíme nahoře, čeká nás kapela Opět a Radeček. Hra Halo tady Impulzovi, tak ta je zpátky. Po krátké pauze startujeme nové kolo a znovu vám budeme každé všední ráno rozdávat peníze. A pozor, letos v létě přidáváme jednu novinku. Když řeknete správné heslo, to jediné správné už spoustu let, tedy Halo tady Impulzovi, tak vyhráváte těch základních 10 000. Ale vy se můžete dobrovolně rozhodnout, že můžete zkusit riskovat. To vám potom tady Honza s Klárou položí bonusovou otázku z našich českých prázdnin. A když na ní odpovíte správně, tak se vám ta výhra zdvojnásobí, tedy na 20 000. Ale pozor, když ne, neodnesete si nic. Hlásit se můžete třeba na našem webu. První volání proběhne už zítra, tedy v úterý 7. července. Tak se registrujte a hrajte s námi.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls. Martu Kubišovou za chvíli vystřídá Alanis Morissette, ale ještě předtím nás čeká doprava 007. Tam je kolona na dálnici D1, má už 4 kilometry. Všechny podrobnosti přivezou za 3/4 minutky.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno na 228. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Kolona tam má 4 kilometry. Na trase Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou za odbočkou na Osovou Bítýšku bouralo osobní auto s motorkou. Přerušované kolony v obou směrech čekejte na trase Humpolec-Pelhřimov na silnici 34 před omezením u Velkého Rybníka. Kilometrovou frontu vidíme na D10 před 9. kilometrem ve směru od Prahy na Turnov a v Praze na Chodově v Tyrkově ulici u křižovatky s ulicí u Nové dálnice bourali dva osobáky. Jestli víte ještě o něčem dalším, tak se nám ozvěte 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Radio Impuls bude poledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju hezké pondělí. Leňula píše, jedeme s mou polovičkou z dovolené z Broumovska směrem na Hradec Králové, vypadá to na velký déšť. V Olomouci konečně krásně prší, jen tak jemně, to hlásí Jaruška. A Ilona zdraví z Trojanovic v Beskydech, dneska je to prý jak na houpačce, sluníčko, potom zase mraky, sprchne, ještě ten vítr tady chybí. Teplota 16 stupňů, díky moc za vaše zprávy, dámy, napište i vy 605 222 007, jak je u vás. Dneska bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, naměříme 19 až 23, na jihu Moravy až 25 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Je zpátky z dovolené.
3: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Hraní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Halo, tady Impulz.
4: Rád poslouchám Impulz, takže děkuju vám oběma.
2: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
3: Tak tohle to čirou náhodou ví.
5: Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
2: Prázdninově se naladil i pan profesor.
6: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
5: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
7: Klára a Honza startují v 5.
8: Jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
9: Poslanci si tento týden máknou. Národní knihovna bude spolupracovat s Matony a na Vsetínsku vyšetřují útěk od nehody. Je 12 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Poslance čeká mimořádně nabitý týden. Sejdou se na 4 schůzích, aby projednali několik klíčových a sporných zákonů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury se hned zítra odpoledne rozhoří ostrá debata nad novelou k veřejným rozpočtům, kterou poslancům vrátil Senát. Ve středu pak přijde na řadu schvalování růstu rodičovského příspěvku o 50 tisíc na celkových 400 tisíc korun, úprava takzvané superdávky na bydlení a také úvodní debata o navýšení plateb za státní pojištěnce o 20 miliard korun. Kromě toho mají zákonodárci v plánu druhé čtení vládního návrhu na obnovení EET a finální schvalování kontroverzní stavební novely, u které opozice varuje před možným kolapsem celého stavebního řízení. Národní knihovna začala spolupracovat se společností Matony 1873. Příslušné memorandum podepsali šéfové obou institucí na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu. Podle ředitele Národní knihovny Tomáše Foltína by se spolupráce měla odehrávat ve dvou rovinách. Společnost Matony podpoří talenty a jejich rozvoj a především přispěje i na obnovu a záchovu kulturního dědictví a na jeho propagaci. Národní knihovna zase nabízí digitalizovaný historický obsah, který se týká lázeňství, stáčení minerálek a důležitých osobností.
11: Jako je Heinrich Matony, máme celou řadu dokumentů, které přibližují například Kyselku, která je s klanem Matony taky velmi spojená, ale máme celou řadu dokumentů, které říkají, jakým způsobem se tady třeba hosté chovali v 19. a za začátku 20. století, jak se tady měli bavit.
9: Spolupráce se zaměří na popularizaci historických materiálů, podporu čtenářství a vzdělávací aktivity. Také na větší zapojení vysokoškolských studentů do práce s kulturním dědictvím a historickými prameny. Vsetínští kriminalisté vyšetřují tragickou nehodu u Zašové, při které zemřela mladá žena, další dva lidé utrpěli těžká zranění a řidič od rozmláceného auta utekl. Havárie se stala v noci na sobotu, kdy řidič Renaultu nezvládl zatáčku a narazil do stromu. V přeplněném autě jelo nejméně 6 lidí a nikdo z nich nebyl připoutaný. Šoféra, který z místa neštěstí uprchl i s dalším spolujezdcem, policisté dopadli ještě tentýž den. Za usmrcení z nedbalosti a útěk od nehody mu teď hrozí až 16-leté vězení. Vzhledem k věku účastníků a probíhajícímu vyšetřování policie odmítla poskytnout bližší podrobnosti. Ve Zlíně brzy začne oprava fasády tamního městského divadla. Děje se tak 3 roky poté, co spadly 2 velké obkladové desky. Za 80 milionů korun vymění stavbaři také okna a dveře.
12: Budovu z roku 1967 už 3 roky nezdobí oplocení a lešení. Původně to vypadalo na podstatně dražší variantu s kompletní výměnou obkladových desek ze speciálního materiálu. Teď je tu za 80 milionů jistý kompromis s památkáři. Zhruba rok rok a čtvrt práce, mohlo by se začít ještě o těchto divadelních prázdninách. Když to všechno klapne, budou nová všechna okna, dveře i kompletní fasáda. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
0: To by byly zprávy. České prázdniny Rádia Impuls pokračují i o státní svátku. Já se za chvíli spojím s reportérem Tomášem Kabátem, ten je na severní Moravě. Nejdřív ale Srdce jako kníže Rohan.
10: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
13: Rádio. Měsíc jak zlatá bula sicilská. Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: me.
1: Eva Farnára Impulzu, za chvíli Taylor Swift, nebo taky Iveta Bartošová a její Léto.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Léto a české prázdniny, ty pokračují svátek na svátek. Tento týden zkoumáme zajímavá místa na severní Moravě. Reportér Tomáš Kabát i tentokrát objíždí lokální výrobce, rodinné firmy a místa se zajímavou gastronomií. Právě teď je u jednoho originálního stánku se zmrzlinou. Dobré poledne, Tomáši.
3: Pěkné poledne, já jsem právě teďka u výjezdu z obce Čeladná na Frýdecko-Místecku směrem na Frenštát pod Radhoštěm. Je tady parkoviště před smíšeným zbožím a přímo na tomto parkovišti stojí pojízdný stánek, kde připravují před očima zákazníků zmrzlinu mixovanou s ovocem. Stánek se jmenuje Tvoje letní láska a já vedle sebe mám, nebo spíš naproti, z toho okénka vykukuje majitelka Anna Jaskulová. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Jak to celé funguje?
4: Funguje to tak, že zákazník přijde k nám na stánek a vybere si zmrzlinu podle toho, na co má chuť a co má rád. Jedna půlka té točené zmrzliny je kopečková zmrzlina a druhá půlka je mražené ovoce. Podle výběru hodíme tady do stroje a vytočíme jeho letní lásku.
3: Do stroje, to znamená, vidím před sebou takový trichtýř, na ano, který ano, doléhá šnek?
4: Ano, je to stroj Smutina, který je vyráběný v Hranicích na Moravě a připravuje před zákazníkem jeho točenou zmrzlinu.
3: No, vy jste zmínila Hranice na Moravě, tak jaké další lokální produkty, s jakými dalšími tady pracujete?
4: Máme zmrzlinu z Opavy, syrupy z Nového Jičína a kávu z Frýdku-Místku.
3: Jak dlouho tady už jste?
4: Jsme tady od loňského roku, od července, a letos jsme začali, letos v květnu.
3: No, jak to vypadá s tím zákaznictvem? Už si lidé zvykli sem chodit?
4: Myslím si, že jo. Chodí na doporučení, za což děkujeme všem zákazníkům, že se vracejí a doporučují dál.
3: Tak můžeme jednu ukázku, pojďte pro mě připravit vanilku, borůvky. Dobře, takže ano, nabíračkou pro zmrzlinu z Opavy a vysypává se právě do toho kuželu a teďka nabíráme borůvky. Také zvážíme množství, nasypáváme a teď se to teda bude promixovávat.
4: Ano.
3: Saháme pro černý kornoutek. Z čeho je černý?
4: Černý má příměs kaka a nějakého barviva. Je
3: ano.
4: To takový trendová záležitost. A vy si vyberete světlý nebo tmavý, popřípadně misku.
3: No, tak poprosím ten tmavý.
4: Dobře.
3: Kakaový. A zapínáme
4: tak
3: stroj.
4: Jdeme na to.
3: A už se to míchá, mixuje, ovoce se drtí a společně vychází nádherně zbarvená, tmavě červená zmrzlina. Moc děkuju.
4: Prosím.
3: Tolik paní Anna Jaskulová. Děkuju za rozhovor i za zmrzlinu.
4: A já děkuju za to, že jste přijeli.
3: Tak doufám, že se vám zbývají sliny, milí posluchači.
1: Musím říct, že mě teda určitě, já bych tam jela na Meruňkovou, to já mám nejradši.
3: Meruňkovou, mají tady, máte Meruňkovou, tady mandarinkovou.
1: No,
3: bohužel
1: mandarinko.
3: Jenom mandarinkovou.
1: No všem mandarinkovou, tu jsem ještě nikdy neměla. Tak to případně.
3: Tam... Tak na Čeladnou.
1: OK, beru tě za slovo. Mějte
3: ahoj.
1: Se tam hezky. Ahoj Tomáši.
2: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc saméně. Allegro.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Za chvíli Jeleni s písničkou Ještě jednu noc. My pokračujeme v našem prázdninovém speciálu Rádia Impuls s názvem Všude dobře, u nás nejlíp. Tento týden vyjíždíme do oblasti Severní Moravy, také v tamní krásné přírodě se tradičně koná celá řada letních táborů. Ať už v úplné divočině podhůří Beskyd či Jeseníků, nebo i v modernějších chatkových areálech. Ptáme se na to, co vy a tábory, kam jste jezdívali, nebo stále jezdíte, nebo jezdí vaše dítě. A jsou podle vás lepší stany v totální divočině bez elektřiny, nebo troška té civilizace neuškodí? Přišla mi zpráva naše dcera Sára, která je 13 let, jezdí pravidelně na letní tábor Plasy u Plzně. Super tematické a fajn banda. Ani mi nevadí, že jí po příjezdu stojí podušky v kufru, nosí jedny po celou dobu, stačí je prý přetočit na ruby. Díky za zprávu od Petry a Zdendy. Napište i vy na 605 222 007, co vy a tábora, nebo mi to nahrajte jako hlasovou zprávu přes mobilní aplikaci.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajan, pověz mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
5: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
4: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Rádio Impuls. Slavte s námi.
6: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
7: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
8: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
7: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
8: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Radio Impuls, já jsem nedávno četla nějaký článek, kde psali, že aby člověk měl radostnější pocit během dne, tak by měl víc poslouchat písničky Valdemara Matušky a Václava Neckáře, že při tíhle cti dva byli tak nějak vyhodnoceni, jakože přináší nejvíc radosti. No tak pro vaše radostnější odpoledne za chvíli pouštím Václava Neckáře, Čaroděj, Dobroděj v Impulzově z krabičce. No a ještě jedna radostná zpráva. Životní jubileum dneska slaví Jiří Macháček, čerstvý šedesátník, se dokázal prosadit jako herec, hudebník i moderátor. Narodil se 6. července 1966 v Litoměřicích.
1: Že je Jiří Macháček vystudovaný doktor práv, to byste z jeho nejslavnější filmové scény asi nevyčetli.
2: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
1: Za zkouřeného stěhováka ze Samotářů získal Českého lva. Mimochodem hrál opravdu pod vlivem marihuany. Zářil ale i ve snímcích Jedna ruka netleská, Muži v naději nebo dramatu Tomán.
4: Když jste mi řekl, pane ministře, že jsem jediný komunista, kterého jste si oblíbil.
1: Ačkoliv je Macháčkův herecký úspěch prestižní záležitostí, ještě větší porci masové popularity si patrně získal díky hudbě. Jako frontman kapely MiG 21.
5: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu.

0: Jiřímu přejeme k 60 nám hodně zdraví a hudebnickou formu, protože už 17. října se postaví před plnou O2 arénu na našem českém mejdanu. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.cz.

0: Další klasika pro radost zase za hodinou, za chvíli Miroš Birka a jeho Bezchybná. No, Bezchybná není úplně D1, co si budeme povídat. Je tam stále dvoukilometrová dokonce kolona, všechny podrobnosti za minutu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno na 228. kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Zdržíte se tam ve 2-kilometrové koloně. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vjedete do kolony na 3. kilometru. Přerušované kolony v obou směrech čekejte na trase Humpolec-Pelhřimov na silnici 34 před omezením u Velkého rybníka. Na D10 před omezením na 8. kilometru ve směru od Prahy na Turnov se vytvořila 2-kilometrová kolona. Dále na Děčínsku na příjezdu do Hřenska od Mezní Louky se srazila 3 osobní auta a na D8 na 5,5 kilometru ve směru od Lovosic na Prahu bouralo osobní auto, tam se teda ale kolona zatím netvoří. 605 222 007, to připomínám linku dopravní centrály, kdyby náhodou jste narazili na další komplikaci, anebo nám o tom nahrajte hlasovku přes naši mobilní aplikaci.

0: Rádio Impuls, bude 13 hodin, s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásné pondělí, máme 6. července. Ve Vojetině 19 stupňů, uvidíme, zda to spadne, píše Míra. V Hranicích prší a venku je jenom 15, to je zase zpráva od Jany, děkuju vám za ně, napište i vy na 605 222 007, jak je u vás. Zítra ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo. Na severovýchodě dokonce sprchne, může i bouřit a později večer se ten déšť rozšíří na většinu území. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů. Oteplí se.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
2: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Rozsudek nad Cimickým je zveřejněný. Mladík zabil cyklistu a z místa nehody ujel a máme tu obří fotbalový skandál. Je 13 hodin, zprávy má Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Popis predátorství Jana Cimického je zveřejněný. Podle 160-stránkového odůvodnění, které získaly Novinky, psychiatr zneužíval desítky let svou lékařskou moc a autoritu k uspokojování sexuálních potřeb. Rozsudek popisuje brutální zneužívání moci, kdy Cimický útočil z nenadání. Obětem hrozil elektrošoky nebo je tlumil injekcemi a prášky, které neodpovídaly jejich léčbě. Ženy kvůli jeho postavení roky mlčely v domnění, že jsou osamocené a nikdo jim neuvěří. Mnohé si kvůli tomu odnesly životní traumata a panické ataky. Podle znaleckých posudků je Cimický nadprůměrně inteligentní narcis se sníženou schopností empatie a touhou pomoci. Lékař se hájil tím, že nikoho neznásilnil a jeho jednání mělo vždy léčebný úmysl, což ale soud na základě desítek shodných a věrohodných svědectví odmítl. Proti opakovaně udělenému 5letému trestu se ale Cimický odvolal. Jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko jde zítra do opravy. Práce na úseku frekventované silnice první třídy v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance se už kvůli špatnému stavu vozovky nemohou odkládat. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení.
6: Po celou dobu prací, které potrvají necelý měsíc, bude na opravovaném úseku zavedena částečná uzavírka. Jezdit se tam bude kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Jedná se o úsek dlouhý 3,5 kilometru, na kterém se projevilo mnoho vat, trhliny, výtluky, hrboly a podobně. A proč se silničáři pustí do práce právě teď na začátku prázdnin? Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum. Odklad by znamenal víc práce a víc peněz. Nyní rekonstrukce bude stát 26 milionů korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko, Místecko.
5: Při tragické ranní nehodě v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel 64-letý cyklista. Toho na chodníku srazil opilý 21-letý řidič. Mladík vjel s osobním autem do protisměru a následně na chodník, kde muže jedoucího na kole smetl. Viník nehody z místa okamžitě ujel, o kousek dál ale havaroval do příkopu, kde ho zadržela policie a předala zdravotníkům. Dechová zkouška u řidiče potvrdila alkohol, test na drogy byl negativní. Sražený cyklista i přes okamžitou pomoc záchranářů na místě svým zraněním podlehl a přesné příčiny neštěstí teď vyšetřují kriminalisté. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
7: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete je stěhovat tak, aby se syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
5: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. V loni ji navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Zrušení trestu pro amerického útočníka Folarina Balloguna přineslo obří fotbalový skandál. Zrovna před zítřejším osmifinále mistrovství světa proti Belgii. FIFA totiž jeho automatickou stopku za červenou kartu nečekaně změnila na roční podmínku, což UEFA označila za bezprecedentní překročení červené linie. Vlnu tvrdé kritiky navíc umocnili zprávy, že o milost hráče osobně intervenoval u šéfa FIFA americký prezident Donald Trump. Zatímco zástupci Belgie podali okamžité odvolání a někteří trenéři mluví o šílenství a ohrožení regulérnosti hry, 25-letý útočník díky kontroverznímu verdiktu zřejmě nastoupí v základní sestavě. Ze zpráv je to vše, pokračuje Lenka Haluzová.
0: Já se vrátím k té Zoho. Na mě ti normálně včera, jak kdybych to věděla, vyskočili ty Karakalové. Na Facebooku.
5: Na Facebooku.
0: No.
5: No oni jsou i v pražské zoo totiž právě
0: to
5: nově.
0: To jsou tak rozkošní kočičky. Nikdy jsem předtím o tom neslyšela.
5: Těžko věřit, že by se požírali navzájem.
0: Za chvíli se spojím s Tomášem Kabátem, ale předtím mám pro vás spoustu muziky. Tomáš Klus bude zpívat a na úvod hodiny No Name nie, alebo ano, tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: zasažen.
1: Pohádková písnička na Impulzu, za chvíli Queen a nebo taky Činasky a jejich novinka Selhání.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Pokračují na severní Moravě. Náš letní speciál teď míří na farmu Kublák ve Fričovicích na Frýdecko-Místecku. Hospodařilo se na ní už v 18. století. Dnes tam pěstují brambory a další plodiny, které rozvážejí do okolních školních jídelen, restaurací a obchůdků. Reportér Tomáš Kabát se dneska vydal přímo tam. Tome, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Já jsem prošel kolem koní, zemědělských strojů i kolem obchodu s regionálními potravinami a teď potkávám spolumajitele farmy Kamila Kubláka, dobrý den.
4: Dobrý den všem.
3: Ta vaše farma má poměrně dlouhou historii.
4: Ano, hospodaří ve Frýdečovicích už přibližně 400 let, tedy mimo nucenou kolektivizaci v 50. letech. My jsme po revoluci začali s rostlinnou výrobou a s chovem zvířat. Měli jsme kravin, chovali jsme prasata i slepice na vajíčka. Zároveň jsme odjakživa měli koně. Samozřejmě v historii spíš pomáhali na poli při orbě. Když jsme dostali statek zpátky, tak jsme dostali jeden starý traktor a rozbitou farmu. Ale koně už se v zemědělství nevyužívali, takže koně se staly zálibou, hobby.
3: U mikrofonu je s námi Kamil Kublák, spolumajitel farmy. Který ten rok považujete za založení?
4: Stojíme u cedule, kterou můj otec, protože byl navíc kronikář Fričovic, a máme doma starou kroniku, která už vypadá, že se zažloutla, ale jsou tam historické data a právě na tuto ceduli, kterou máme tady na statku, je psán rok 1697, přesně 35., kdy si Jiřímu a Marině Kublákovi narodil syn Andreas. A to je prvá zmínka, kde se objevuje jméno Kublák. Právě projel bratr, protože jsme samozřejmě rodinný podnik, takže pracujeme všichni.
3: Jaký hlavní sortiment máte?
4: Naše rostlinná výroba se zaobírá hlavně pěstováním brambor, obilninami a technickými plodinami, jako jsou například kmín, mák. Máme i pohánku, kterou jsme schopni i sami oloupat a taky prodáváme v našich regionálním obchodě.
3: Tolik o historii farmy s Kamilem Kublákem, díky, prozatím nashledanou.
4: Děkuju, nashledanou.
3: A za hodinu se podíváme přímo do loupárny.
2: Všude dobře, u nás nejlíp.
5: Mobil, mega sleva, kávovar, mega sleva, a vyváž, taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
8: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice, dodávce neoznačený.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Krátká dopravní na D1 ve směru od Vyškova na Brno na 228. kilometru stále částečně brání provozu nehoda osobního auta a kolona tam má víc jak kilometr.

0: Impulzu za chvíli Marek Ztracený a písnička Moje milá. A teď už další hvězdy. No Name, Miraj, taky Richard Miller, Činasky, MiG-21, Lucie nebo Roxette. A to je jenom část letošní hvězdné sestavy festivalu Benátka s Impulzem. Jestli chcete být u toho, tak můžete. Už příští týden totiž budeme v odpoledním vysíláním rozdávat celofestivalové vstupenky. No a jak je získat, to je zatím překvapení. Napovím jenom tolik, že bude potřeba hodně pozorně poslouchat Petra a Renatu, tak si nalaďte Radio Impuls každý všední den od 3 do 6 a třeba se letos na té Benátské uvidíme.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90 a velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls, za chvíli Škorpioni, nebo taky kapela Tým a Krátké lásky. Dlouhá kolona, tak ta je třeba na dálnici D10, a nebo se bouralo v Brně. Podrobnosti za půl minuty.
1: Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Brně ve Vídeňské ulici narazilo osobní auto do svodidel. Dále na silnici 50 na obchvatu Uherského Brodu ve směru na Uherské Hradiště se srazilo nákladní auto s osobním. Přerušované kolony v obou směrech čekejte na trase Humpolec-Pel-Hřimov na silnici 34 před omezením u Velkého Rybníka. Na D10 před omezením na 8. kilometru ve směru od Prahy na Turnov se vytvořila 2-kilometrová kolona a máme dobrou zprávu. Mám jí z D1 na 228. kilometru ve směru od Vyškova na Brno se podařilo nehodu osobáku odstranit a kolona se rozjela. A tím se s vámi loučím. Po 14. hodině s vámi Zdeněk Sekanina. Já se budu těšit zase v sobotu. Šťastnou cestu.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: S vámi je Radio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina, přidávají se členové meteo týmu v Mníšku pod Brdy, s námi vysílá Drahuš, naměřila 21 stupňů Celsia, Vysočany u Blanska, tam prý sprchlo, na náměstí je tekutin, ale prý dostatek, píše Fanka, no a ještě třeba zahrádky u České Lípy 21 stupňů, tak pište i vy, jaké máte počasí, jinak zítra už se bude oteplovat, ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, na severu občasný déšť nebo přehánky, později se občasný déšť rozšíří do severní poloviny území. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Imbuzovi.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: V Česku se začne oteplovat, oprava D2 na Slovensku omezí dopravu a George Clooney získá ocenění v Benátkách. Je 14 hodin u zpráv zdraví Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Začátek týdne přinesl do Česka chladnější a deštivé počasí s dnešními maximy kolem 20, postupně se ale začne oteplovat a o víkendu dorazí tropy. Zítra sice teploty přechodně vyskočí až ke 30, od severu ale opět dorazí mraky, srážky a ve středu pak také silný vítr s nárazy kolem 55 km v hodině. Trvalejší zvrat a úbytek srážek nastane od poloviny týdne, přičemž druhá půlka už bude ve znamení slunečné oblohy s teplotami mezi 25 a 30 stupni. O víkendu pak meteorologové slibují převážně jasné počasí a návrat tropických teplot, které místy přesáhnou 31. Plzeň dá sbohem papírovým jízdenkám. Město je zruší koncem příštího roku. Rozhodl o tom tamní dopravní podnik. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících. Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače. Náměstek primátora Aleš Tolar vysvětluje, že papírové jízdenky nahradí takzvaná plzeňská peněženka.
4: Kdy lidi si budou moci kupovat za 120 korun nosič elektronický, kterým zaplatí a bude se jim odečítat ta hodnota, kterou tam mají nakoupenou, a po vyčerpání to budou moct i vrátit a lásky pas a dostanou tu 20 zpátky, ta 20 je tam jako záloha. A budou se prodávat v hodnotě stovkový anebo řádově po stovkách víc.
3: Papírové jízdenky v plzeňské MHD dnes stojí dospělého 26 korun. Cestující více využívají moderní způsoby odbavení, třeba bezkontaktní platbu přímo na terminálech ve vozech. Teď zpráva pro řidiče, kteří třeba plánují návrat z dovolené. Oprava vozovky na zhruba 2 týdny omezí dopravu na slovenské dálnici D2, a to ve směru z Bratislavy do České republiky. Slovenský správce dálnic oznámil, že od zítřka začne s výměnou povrchu v rychlém pruhu na 2 úsecích, kde bude provoz stažený do jednoho jízdního pásu. První 5-kilometrový úsek se nachází mezi křižovatkou Kůty a státní hranicí s Českem, druhý 2-kilometrový úsek pak leží na úrovni obce Závod. Práce zahrnují frézování starého asfaltu a pokládku nového koberce, což má podle správce výrazně zlepšit protismykové vlastnosti dálnice a zvýšit bezpečnost provozu. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty je to znát nejen u piva. Dobré odpoledne.
5: Zdravím z filmových varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekordman ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí zapití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Americký herec, režisér a producent George Clooney získá na letošním filmovém festivalu v Benátkách prestižního Zlatého lva za kariéru. Podle vedení nejstarší filmové přehlídky na světě je Clooney všestranným a charismatickým umělcem, který dokonale spojuje šarm klasických hollywoodských hvězd s vysokou profesionalitou a moderní citlivostí. Sám Clooney, který se do Benátek pravidelně vrací, označil ocenění za neskutečnou poctu a s nadsázkou dodal, že to nejspíš znamená, že už stárne. Jubilejní festival odstartuje letos 2. 20. září. A to byla poslední zpráva, dále s vámi Zdeněk Sekanina.
0: Jak si to tam říkal, Honzo? Profesionalita, moderní citlivost.
3: Ale mluvil jsem o Clooneym, Zdeněčku, o Clooneym.
0: Já myslel, že je to o tobě, čověče, protože to na tebe se dělo jako...
3: Já jsem se bál, že mluvíš o sobě, že bys chtěla, aby se to týkalo tebe.
0: Tak nic, tak jdeme
3: Známe
0: zase.
3: Se.
0: Nebudeme si mazat medu, jdeme pracovat. No a přátelé, jelikož jsme české prázdniny trávili minulý týden v jižních Čechách, tak dnes už se přesouváme jinam kam. To vám prozradím za 10 minut a za muziku teď nabídnu Lucí Bílou SMS.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. Já jsem sliboval, že si dáme pokračování našeho projektu, protože prožíváme české prázdniny s Radiem Impuls. Jestli vás zajímá, jak to vypadá dál s naším projektem, tak takhle.
1: České prázdniny s Radiem Impuls.
0: Ono je to prakticky stejné. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy. No a tento týden projíždíme severní Moravu. Právě teď se vracíme do Fričovic na Frýdeckom Místecku a náš reportér Tomáš Kabáci na tamní rodinné farmě povídal se spolumajitelem o její 400leté historii. Teď se tedy přesouváme přímo do výroby.
2: Spolu se spolumajitelem farmy Kamilem Kublákem jsme teďka vešli do loupárny Brambor. Co kolem sebe vidíme?
3: Tak tady je linka na loupání brambor, naší hlavní produkce, kdy tady to nejde vidět, ale dopravník z vedlejší místnosti sem dováží brambory, které jsou předloupány v automatické škrabce, a tady naši spolupracovníci už jenom dočišťují brambory, kde to ten stroj nedokázal úplně oloupat. Tady se i velikostně zpracují na jednu velikost. Dostanou se do lázně, která zaručí, že ty brambory nesčernají a nezhnědnou, a potom dále tubusem přicházejí do automatické váhy, kde potom dál náš spolupracovník zavakuje do těchto vakuových sáčků, aby je bylo možné dovažet dál do restaurací a škol.
2: Kolik kilogramů zpracujete za jeden den?
3: Asi zhruba 2 tuny.
2: Kdo od vás tedy odebírá?
3: Jsou to hlavně školní jídelny, školky, vyvařovny a ty restaurace, ale jsou to mnohdy i malí podnikatelé, kteří například prodávají bramborové placky a odebírají od nás těsto přímo na ně.
2: Je nějaký rozdíl mezi bramborami z Vysočiny a zdejšími?
3: Já bych řekl, že je podstatný. Jednak se nám mění klima a půdy mají často strašně málo vody a živin. A takové specifikum Beskyd a Podbeskydí je to, že tady je hodně jílovité půdy, která je zároveň svou vlastností nepropustná. Tedy ta voda spolí neodtéká, zůstává v té ornici i ty živiny. To je nakonec obrovská výhoda.
2: Loupárnu Brambor jsme si prohlédli se spolumajitelem farmy Kamilem Kublákem. Díky za váš čas, nashledanou.
3: Děkuju, nashledanou.
2: A z Fričovic se s posluchače loučí Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
0: A ještě bleskový pohled na silnice na D10 před omezením na 8. kilometru ve směru od Prahy na Turnov se popojíždí ve 2-kilometrové koloně.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
7: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysl si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Moskva, silnice 1/13, z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: vámi je Radio Impuls, za chvilku si dáme půlnoc, poetiku, no a teď takovou malou pozvánku, pravda, ještě nám stále běží prodloužený víkend díky státnímu svátku, ale už se podíváme do budoucna na víkend příští, protože pro vás chystáme další živák. Ve víkendovém živáku Radia Impuls v sobotu uslyšíte tentokrát kapelu Queenie, která už více než 20 let připomíná největší hity skupiny Queen. No a letošní rok je navíc výjimečný. Freddie Mercury by totiž oslavil 80. narozeniny a tak bude tenhle koncert krásnou připomínkou jako jeho nezapomenutelných písniček. Takže už v sobotu další živák, protože na Impulzu žijeme českou, ale také živou muzikou.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: V Impulzovic krabičce za chvilku Karel Gott, Marcela Holanová, čau lásko. Teď jedno velmi vážné téma. V Česku je zhruba 300 tisíc dětí ohrožených chudobou. No a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy ale přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoci, a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
1: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
2: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá. Tak jsme tu situaci vyřešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
1: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
2: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděli o tom, že jsou podporované.
1: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
3: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
1: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Zlatá česká klasika na rádiu Impuls, trasa Mladá Boleslav, Česká Lípa a nebo nehoda na Jindřichohradecku nás budou zajímat za necelou minutu v dopravě 007.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trase Mladá Boleslav, Česká Lípa u odbočky na Doxy narazilo osobní auto do stromu, počítejte se zdržením v kolonách, a to v obou směrech. Další nehoda osobního auta se stala na Jindřichohradecku mezi Horní Olešnou a Popelínem. Dále na Pardubicku v Cholticích tam bourala dvě osobní auta a přerušované kolony v obou směrech. Čekejte na trase Humpolec-Pelřimov na silnici 34 před omezením u Velkého Rybníka. Dejte nám vědět, jak se vám jede do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, nahrajte vzkaz, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem!

muzikou. Českou muzikou.

0: vámi je Rádio Impuls. V Blažejově s námi vysílá Jiřinka, která naměřila 20 stupňů Celsia a přímo v Brně Andrea 23 a vypadá to na déšť. No tak nám napište i vy ostatní, jaké máte počasí. Zítra ráno a dopoledne polojasno až oblačno, pak později zataženo, na severu občasný déšť nebo přehánky, pravděpodobnost i malých bouřek. No a později se ten občasný déšť rozšíří do celého severu území republiky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Je zpátky z dovolené.
3: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Ranní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Haló, tady Impulz.
4: Rád poslouchám Impulz, takže děkuju vám oběma.
2: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
3: Tak tohle to čirou náhodou ví.
5: Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
2: Prázdninově se naladil i pan profesor.
6: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
5: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
2: Klára a Honza startují v 5.
7: Jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Ve Vysoké Lípě hořel hotel. Salát na střeše podle expertů přežije horka. Muchová se s Osakaovou utká o londýnské semifinále. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Hasiči na Děčínsku vyjížděli dnes předpolednem k požáru hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikomu se nic nestalo. Hořet začala fritéza, odkud se plameny odsáváním rozšířily do půdních prostor. Jak uvedli hasiči na síti X, k požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo 9 jednotek. Uzavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. V Zábřehu na Šumpersku dopravu brzdí oprava mostu v Olomoucké ulici. Stavbaři kvůli tomu na rušné silnici vedoucí přes most zavedli kyvadlový provoz. Oprava mostní konstrukce přes Moravskou Sázavu potrvá do druhé poloviny září. Provoz tady řídí semafory. Salát na střeše přežije i extrémní vedra. Ukázala to hydroponická farma na jedné z hal v jižní průmyslové zóně v Liberci. Farma nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu. Navíc dokáže střechu v horkých dnech efektivně ochladit. Česko zažilo mimořádně horký závěr června i s absolutním teplotním maximem. Salátu vedro ale podle autorky projektu Terezy Nalezené neublížilo.
10: Ten povrch té střechy to rozhodně ochlazuje. To teďko bylo vidět i v těch vedrech, když tam člověk vylez. Prostě v okolí té farmy to bylo jako snesitelný a opravdu to tu střechu ozelenilo. Já jsem tomu sama nevěřila, byla jsem tam trhat saláty a já jsem myslela, že tam padnu, jako, ale ten salát byl úplně v pohodě a byl jako obrovský, takže je to zajímavý, ale salátu to prostě nevadí.
8: Zájemcům o farmu na střechu přibývá, limitující je ale zatím podle Nalezené odbyt stovek hlávek salátu. Nově tak letos její střešní farma nabízí možnost objednat si bedínku s čerstvým salátem. Americký prezident Trump mimořádně zasáhl do fotbalového mistrovství světa. Po jeho nečekaném telefonátu FIFA zrušila trest za červenou kartu hvězdnému útočníkovi Folarinu Baloganovi. Znamená to, že tento americký hráč dnes nastoupí v klíčovém zápase proti Belgii.
11: Prezident Trump vyloboval zrušení trestu pro americkou hvězdu Balogana během víkendu. Červená karta poprvé nepovede k automatické stopce pro další zápas. Tento krok způsobí byl okamžité pobouření. Belgický svaz mluví o skandálu, porušení pravidel a zvažuje právní kroky. Trenér USA tvrdí, že původní červená karta byla nespravedlivá. Část řadových Američanů tak oslavuje prezidentův tlak jako obranu národních zájmů. Kritici mluví o skandálnímu zásahu politiky do fair play. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
8: Karolína Muchová bude mít zítra šanci postoupit do premiérového semifinále Wimbledonu. Česká tenistka se na londýnské trávě v All England Clubu utká s Japonkou Naomi Osakaovou. Dnes o čtvrtfinále na kurtech v All England Clubu zabojují Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková. Ta už hraje s Belgičankou Mertensovou, se kterou ztratila první set. A ve druhém je to nyní 4-6 pro Belgičanku. Tolik zprávy, ladíte Impuls, je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: Který přeje krásné odpoledne. Za 10 minut se budeme věnovat opět křížení České republiky v rámci našeho projektu České prázdniny. No a vy mi zatím pište, jestli jste jezdívali nebo jezdíte na dětské tábory.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: S vámi je Radio Impuls a určitě víte, že máme jeden krásný projekt, který se jmenuje
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem, stačí jenom poslouchat. Prázdninový speciál pokračuje, tento týden se věnujeme Moravskoslezskému kraji. Tam jsme našli i dalšího hrdinu všedního dne, náš zuřivec, ale navštívil na Opavsku v obci Chuchelná spolek, který se stará o opuštěné, zraněné a týrané kočičky.
2: Ten spolek se jmenuje Kočičky Uniky a hrdinou všedního dne je Soňa Osmančíková. Ta má v zařízeních spolku a u pěstounů zhruba 160 kočiček, kterým je už teď dobře. Ale pojďme si, paní Soňo, představit nějaké ty kočičí příběhy.
3: Takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která mi volala, jej vemu na veterinu, prodělal dvě operace čelistí.
2: Milánek, který ležel vedle nás.
3: Je z něj hrozně kontaktní, hodný kocourek.
2: Nádherný, velikánský impulzový, hlavně bílej, má tam nějaký takový flíčky do hněda.
3: Ano, pak tu máme třeba koťátka, která visela v igelitce v lese na stromě.
2: To je neuvěřitelný.
3: Koťátka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy. Ano. Aby měli prostě hezký život u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
2: Paní Soně, děkujeme za tu péči a jestli potřebujete kočičku nebo koťátko jako skvělého parťáka, zastavte se. Paní Soňa Osmančíková a kočičky Uniky vám nějakou číču pomůžou vybrat. Hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
6: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
5: Blue!
7: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
8: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
9: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
10: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malé nákladní auto, taková 7-tunná, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
11: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
11: Když se dotkne tlahavá moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls.

0: Uteklo to, uteklo, o čem mluvím, no o té velmi krátké pauzičce, říkejme tomu klidně v letním období dovolené naší hry Halo tady Impulzovi. My totiž startujeme nové kolo a to už zítra, kdy budeme volat některému z vás přihlášených posluchačů. Vy se můžete registrovat zdarma na našem webu impuls.cz nebo ve žluté aplikaci, navíc každých 5 minut zvyšujete tak své šance. No a cože vám v novém kole nabídneme za heslo Halo tady Impulzovi? No bude to 10 tisíc korun, za to už si můžete těch kil čehokoliv koupit, kolik chcete, no ale ve chvíli, kdy je vám to málo, tak to můžete zdvojnásobit. A jestli už teď máte rádi náš projekt České prázdniny a hltáte informace o všech regionech České republiky, tak budete v podstatné výhodě, protože my vám nabídneme bonusovou otázku a v případě, že na ní správně odpovíte a bude se týkat našich českých prázdnin, tak si výhru zdvojnásobíte na 20 tisíc korun. Nutno dodat, že když by se to nezadařilo, a já tomu nevěřím, tak si neodnesete nic. No, zítra uvidíme, první den voláme mezi 5. a 9., tak buďte nachystáni. Hodně štěstí ve hře. Halo, tady Impulzovi.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajana, pověz mi o sobě.

0: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
1: Oceán si nás nevybral jen tak.
0: Odvážná Vaiana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
2: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
3: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
2: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
4: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
5: Ty jo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
6: Na OMV mají teď tři nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo jahodové latte.
5: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
6: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
7: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
8: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Nebudu lhát, je to jedna z mých oblíbenějších písniček s Marií Rotrovou. Máme ji v Impulzovic krabičce, prostě zlatá česká klasika. Bohužel kolony v obou směrech čekejte na trase z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov a proto tohle místo navštívíme v dopravě 007 za necelé dvě minutky.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pomůže s nimi některý z profesionálů v Global Assistance a službu má Martina Podleská. Ahoj Marti.
2: Ahoj Zdendo, hezké odpoledne. Na trase z Pelhřimova na Humpoles vás kvůli omezení čekají kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. 1,5 kilometru dlouhá kolona je na trase z Liberce na Turnov před omezením u Hodkovic nad Mohelkou. Na trase Sábora na Prahu se zbrzdíte na sjezdu z D3 u Mitrovic. Silný provoz je také mezi Voticemi a Olbramovicemi před Benešovem a v kratší koloně zpomalíte i před Senohraby. V Brně v Hněvkovského ulici u křižovatky se Sokolovou bourala dvě osobní auta, zdržení je do 5 minut. A nehoda dvou osobních aut se stala také v Praze v Dejvicích v ulici Československé armády před Vítězným náměstím. Global Assistance Martina.
1: Moc díky, pojďte doplňovat dopravní informace Rádia Impuls i vy. Nahrajte vzkaz do žluté mobilní aplikace nebo nám zavolejte na 605 222 007.
3: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: písničku, kterou u nás naspívali jako vítr, tak o větru, to je v Rechvaldě, protože Richard poslal video, jak se tam opravdu všichni čerti honí. V Benátkách nad Jizerou je také zataženo s deštěma 20 stupňů, to je zpráva od Michala. Moc díky, vysílejte s námi a posílejte teploty, jinak zítra ráno ještě polojasno až odblačno, odpoledne večer až zataženo a na severu občasný déšť, možná i nějaká bouřka. Teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
5: Na České Švýcarsko dohlížejí policejní hlídky. Brusel posílá Francii na pomoc hasící letouny. Tenistka Bousková v Londýně končí. U zpráv ve čtyři vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: České Švýcarsko přes prázdniny hlídají čeští a němečtí policisté. Společné hlídky se v Národním parku zaměřují na dodržování zásad bezpečného a ohleduplného chování v přírodě. Policisté na koních kontrolují hůř přístupné části. Hlídky na čtyřkolkách se zaměřily na přístupové komunikace a rizikové lokality. Policejní dron pak monitoruje rozsáhlé území. Spolupráce českých a německých policistů se strážci Národního parku přispívá k větší bezpečnosti návštěvníků, ale i k účinnější ochraně přírody, hlavně v období zvýšeného turistického ruchu. Ve Zlíně brzy začne dlouho odkládaná oprava fasády tamního městského divadla. Děje se tak 3 roky potom, co spadly 2 velké obkladové desky. Za 80 milionů korun vymění stavbaři i okna a dveře.
6: Budovu z roku 1967 už 3 roky nezdobí oplocení a lešení. Původně to vypadalo na podstatně dražší variantu s kompletní výměnou obkladových desek ze speciálního materiálu. Teď je tu za 80 milionů jistý kompromis s památkáři. Zhruba rok a čtvrt práce mohlo by se začít ještě o těchto divadelních prázdninách. Když to všechno klapne, budou nová všechna okna, dveře i kompletní fasáda. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Evropská unie vysílá do Francie 4 hasící letadla. Na jihu země mají pomáhat v boji s požáry. Stroje podle Bruselu dorazí dnes z Kypru a Švédska. Unie letouny aktivovala v rámci evropského programu pro sdílení zdrojů Rescue EU. Stovky hasičů bojují s rozsáhlým požárem na jihozápadě Francie. Oheň podle AFP zasáhl i místa v Portugalsku, Španělsku nebo Řecku. Plameny už zničily celkem přes 20 000 hektarů půdy. To je jako kdyby lehla popelem téměř celá Ostrava. Tisíce lidí museli opustit své domovy. V terénu jsou stovky hasičů. Úřady ve Francii také rozhodly, že dnešní 3. etapa cyklistického závodu Tour de France se v Pyrenejích jede bez diváků.
1: S Impulzem na fotbal.
5: Na fotbalovém šampionátu za velkou louží padá hodně branek. Radost z toho má náš legendární reprezentant Antonín Panenka. V našem vysílání potvrdil, že pokud má čas, zápasy sleduje. Po vyřazení českého týmu Panenku mrzí, že není víceméně komu fandit.
7: Samozřejmě, že si nějaký mužstva vyberu podle jak atraktivně, jak ofenzivně hrajou a že spalce. Takže myslím, že těch zápasů tam dost, že padá poměrně i hodně branek, takže myslím si, že si tom užíváme a doufáme, že takhle půjde dál až do finále.
5: Dnes večer se v osmi finále utká Portugalsko se Španělskem a v noci na zítřek Spojené státy americké s Belgií. A ještě rychlý pohled do Wimbledonu. Tři Češi zabojují o čtvrtfinále na kurtech v All England Clubu. Utkání mají před sebou Jiří Lehečka a Linda Nosková. Marie Bousková před malou chvílí prohrála s Belgičankou Mertensovou 0-2 na sety a v Londýně končí. Za to na Impulzu pokračuje Zdeněk Sekanina.
0: Který vám všem přeje krásné odpoledne. Za chvilku se podíváme na další část českých prázdnin a vy mi do té doby můžete psát, jestli jste jezdívali anebo jezdíte na dětské letní tábory. Vzpomínejme.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Na Radio Impuls je před námi další putování po České republice, kdy nás v rámci našeho letního projektu zajímají regionální výrobci, tipy na výlety i slavní rodáci. S prázdninovým vysíláním Radia Impuls se teď podíváme do Beskyd. České prázdniny s Impulsem totiž tento týden putují po severní Moravě. Reportér Tomáš Kabát je právě teď na místě, kam jezdí za jídlem cyklisté a chodí turisté nejenom v rámci celodenních výletů. Jedná se o v lokalitě velmi známou restauraci Maralák a proto ji teď navštěvujeme v našem projektu.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Dobré odpoledne, pro tuto restauraci jsou typické bramboráky, které mají opravdu obří rozměry. Já sedím u stolu na zahrádce této restaurace a to přímo s jedním z majitelů, Vlastimilem Výchou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pojďme na ty bramboráky, kolik jich uděláte za den?
3: Strašnou spoustu. Troufám si tvrdit, že 200 průměrně denně.
2: Kdy se vlastně bramboráky staly typickými pro toto místo?
3: Konkrétně my, provozovatele tahle restaurace, majitele, tady působíme už 20 roků, ale bramboráky jako takové jsou tady už 30 roků na tomhle místě.
2: Máte nějaké speciální recepty?
3: No samozřejmě, že máme speciální recept, nikomu ho samozřejmě neřekneme, pečlivě si ho střežíme a je to tím receptem přesně tak. No.
2: S čím vším si tady můžeme dát bramboráky?
3: Máme klasický čistý bramborák, úplně jenom základní surovina, brambory, koření, vajíčko, mouka. A pak můžeme kombinovat se zelím, slaninou anglickou, s kuřecím masem, s pikantní masovou směsí. Vynikající je třeba tvaruškový, smraďoch mu říkáme. Jsou tam tvarušky, cibula, ještě slanina. Pak máme bramborák i na sladko, což je naše specialita, samozřejmě bez koření, protože by nechutnal, dáváme ostružiny za kysanou smetanu. No a pak klasické místní speciality ondráž s kuřecím masem vevnitř nebo s vepřovým masem vevnitř, vybere si myslím úplně každý.
2: U mikrofonu je se mnou jeden z majitelů restaurace Maralák, Vlastimil Výcha. Jak se vám daří?
3: Tak díky bohu lidé chodí po celý rok, ale samozřejmě ty prázdniny jsou nejnavštěvovanější, takže máme nejvíce zákazníků během léta a samozřejmě nejvíce zákazníků během víkendu. A třeba teď, když jsou svátky, tak to je úplně jako vrchol sezóny.
2: Odkud bývají vaši zákazníci?
3: Přijíždějí úplně z celé České republiky, bych řekl, ale samozřejmě nejvíce jsou z okolí. Máme hodně zákazníků z Ostravy, z okolí Ostravy, pak hodně zákazníků, kteří tady v okolí mají chaty. V Kunčicích pod Nedřeníkem je známá chatová oblast a pak samozřejmě i ze vzdálenějších koutů máme pár zákazníků z Prahy, co víme, z Českých Budějovic, jezdí opravdu za dobrou kuchyní.
2: Povídali jsme si s jedním z majitelů restaurace Maralák, Vlastimilem Výchou. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Já děkuji taky, přeji hezký den a nashledanou.
2: A z Beskyd se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Já bych jenom chtěla podělit se s vámi o můj zážitek kruháče před Hradcem Královým, kde jsme v loni projížděli, když jsme jeli na dovolenou a tento kruhový objezd byl ještě ve výstavbě. Když jsme dorazili plus minus tak do poloviny, tak nám navigace zahlásila: prosím, zkontrolujte si to v mapě.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj impulzáci, na silnici mezi Opavou a Krnovem hned za Opaví je vysypaný kamion. Probíhá tam překládka. Dávejte bacha. Ahoj Šárka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: muzikou. Českou muzikou.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Na Radio Impuls za chvilku na vodě s Xindlem X s vámi, našimi posluchači, teď na letních táborech, protože se vás po celý prodloužený víkend ptáme, jestli jezdíte nebo jste jezdili na letní tábory, tak pojďte vzpomínat. Petra píše, že nikdy z hlavy nedostane obávané noční stezky nebo stezky odvahy, že se jich hrozně dlouho bála. Paradoxně tohle téma se objevuje hodně často od vás, našich posluchačů, právě ve spojitosti s letními tábory. A píšete, že vždycky jste se jim buď smáli, anebo se jich hrozně báli, tak klidně to pojďme rozšířit, letní tábory, stezky, odvahy, jaké na to máte vzpomínky, buď to můžete psát na WhatsApp 605 222 007, anebo své poznatky a vzpomínky přímo nahrávat do žluté mobilní aplikace našeho rádia.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Plzevec krabičce, vždy zlatá česká klasika. Bohužel klasické jsou i nehody na D1. Jedna se stala na 366. kilometru ve směru na Ostravu. Míříme tam v 007. za necelou minutu.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odvážný.
2: 3, 2, 1, teď! Pomalu, dejte.
3: My se jí pouzali v té hotavě. Já musím ven. Jo.
1: Je oblíbený.
4: Dostal jsem celá lahev vína, jo? A naštěstí to prostě nemůžu už přibrat. To je další prostě kilo navíc, jo? To nejde. A takže jsem tam měl zase ještě nějakou jinou návštěvu dámskou na tom, v tom kempu, tak jsem to zase těm holkám to víno přeposlal dál, jo? Takže děkuju těm, co mi ho dali, i těm, co si ho vzali.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Myslíme na vás, motoristky, motoristé, a přivážíme vám proto nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opět s nimi pomůže Martina Podleská za Global Assistance. Ahoj, Marti.
5: Ahoj, Zdendo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 na 366. kilometru ve směru z Polska na Ostravu havarovalo osobní auto. Kolona se tam ale netvoří. Na trase z Pelhřimova na Humpolec vás kvůli zúžení čekají kolony v úseku Velký rybník Vystrkov v obou směrech. Na trase z Tábora na Prahu zpomalíte na sjezdu z D3 u Mitrovic. Celý provoz je mezi Voticemi a Olbramovicemi, dále před i za Benešovem a v kratší koloně se zbrzdíte i před Senohraby. Na trase z Klatov na Železnou Rudu u Běšin sjelo osobní auto mimo vozovku. Během vyprošťování tam počítejte s omezením. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, no a jak se při pondělku 6. července jede vám? Pojďte pomáhat ostatním motoristům, nahlaste komplikace, anebo pojďte pochválit klidně vaši trasu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolejte na naši dopravní linku 605 222 007. Co je podstatné, dobře dojeďte do cíle, no a když u toho budete jezdit s úsměvem, rozhodně tím nic neskazíte.

0: Na rádiu Impuls členové meteo týmu jako Marie, která v Kýši naměřila 22 stupňů Celsia, v Hamrech u Svojanova je zataženo, tam je 20, to je zase zpráva od Jardy. Tak pište i vy ostatní, jaké máte počasí, 605 222 007, číslo pro WhatsApp zprávy. Jinak zítra v úterý ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer ale až zataženo a na severu občasný déšť nebo přehánky, možná i nějaká ta bouřka, teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
3: Halo, tady Impulzory.
2: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
4: Zemřel manželský poradce Petr Šmolka. Hasiči zasahují u požáru ve Vysoké Lípě. Bousková do čtvrtfinále Wimbledonu nepostoupila. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Včera zemřel známý psycholog, manželský a rodinný poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o prosazení manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Petr Šmolka byl pro svůj smysl pro humor oblíbeným hostem v českých médiích. Poradenské sloupky psal do desítek českých periodik a napsal i víc než desítku odborných knih s tématem partnerských a rodinných vztahů. Hotel ve Vysoké Lípě poliká oheň. K požáru hasiči na Děčínsku vyjížděli dnes předpolednem. Před plameny evakuovali 8 lidí, nikomu se nic nestalo. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě odsáváním oheň rozšířil na půdu a dál na krovy a střechu. K požáru hotelu v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo 9 jednotek. Zavřená byla kvůli zásahu i přilehlá komunikace. Hasiči teď rozebírají střešní konstrukci a snaží se požár lokalizovat. Jak dlouho zásah potrvá, zatím nedokázali odhadnout. Jeden z hlavních silničních tahů na Slovensko jde zítra do opravy. Práce na úseku frekventované silnice první třídy v Beskydech mezi obcí Ostravice a přehradou Šance se už kvůli špatnému stavu vozovky nemohou odkládat. Řidiči se musí připravit na dopravní omezení.
5: Po celou dobu prací, které potrvají necelý měsíc, bude na opravovaném úseku zavedena částečná uzavírka. Jezdit se tam bude kyvadlově jedním pruhem pro oba směry. Jedná se o úsek dlouhý 3,5 kilometru, na kterém se projevilo mnoho vad, trhliny, výtluky, hrboly a podobně. A proč se silničáři pustí do práce právě teď na začátku prázdnin? Nutnost rekonstrukce potvrdil nezávislý diagnostický průzkum. Odklad by znamenal víc práce a víc peněz. Nyní rekonstrukce bude stát 26 milionů korun. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdecko, Místecko.
4: Národní knihovna začala spolupracovat s Matony 1873. Příslušné memorandum podepsali šéfové obou institucí na Karlovarském mezinárodním filmovém festivalu. Podle šéfa Národní knihovny Tomáše Foltýna by se spolupráce měla odehrávat ve dvou rovinách. Společnost Matony podpoří talenty a jejich rozvoj. Národní knihovna zase nabízí digitalizovaný historický obsah.
6: Jako je Heinrich Matony, máme celou řadu dokumentů, které přibližují například Kyselku, která je s klanem Matony taky velmi spojená, ale máme celou řadu dokumentů, které říkají, jakým způsobem se tady třeba hosté chovali 19. a za začátku 20. století, jak se tady měli bavit.
4: Spolupráce se zaměří třeba i na zapojení vysokoškolských studentů do práce s kulturním dědictvím a historickými prameny. Marie Bousková skončila před branami Wimbledonského čtvrtfinále. Česká tenistka dnes prohrála s belgickou hráčkou Mertensovou 4-6 a 4-6. Do akce dnes půjdou ještě další dva Češi. Linda Nosková se hraje osmifinále proti Američance Kýsové a Jiří Lehečka vyzve vítěze letošního Roland Garros Němce Zvereva. Tolik zprávy, ladíte Impuls, je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: 4 minuty po 17. hodině vám přeju krásné odpoledne. Ptám se, jestli jste jezdívali anebo stále jezdíte na dětské letní tábory a jaké jsou vaše vzpomínky. Asi nás zajímají hlavně stezky odvahy. Tak za chvilku příspěvky.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls, píšete nám na vaše, nebo vaše zážitky na, a vzpomínky na dětské letní tábory. Na tábory jsem jezdila, co by studentka pajdáku, nejdřív jako instruktor, později jako vedoucí. Vždy jsem měla oddíl nejmenších kluků, prostě paráda. Až mi odrostly vlastní děti, tak jsme jezdili na tábory do Lomné vedle řeky Stany s podsádkou Ešus na jídlo. Myli jsme se v potoce, jídlo v polní kuchyni, úplně božské mňam, noční hlídky s vedoucí u ohniště, noční hra a nejbyl celodenní výlet. To vše píše Ilona. Nejdrsnější historku z tábora mám před x lety. Vyprávila mi kamarádka, dětem uchystali klasickou stezku odvahy. Děti na ní vycházeli s tím, že to bude naprostá tragédie a vraceli se nadšené, že ten oběšenec byl přeci úplně super. Na místo byla volaná i policie, nikdo z vedoucích žádného oběšence nepřipravoval, strom na trati si vybrali místní hajný. Jo, vybral místní hajný k dobrovolnému odchodu z života. No tak teď mi trošičku teda najela husí kůže, ještě tady noční stezky odvahy mě bavily, ale když se strašidla moc přiblížila, tak jsem byla útočná, jednoho jsem dokonce plácla. Tak to je příspěvek od Lenky. Pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007 vaše zážitky z letních dětských táborů a jestli se vám psát nechce, tak je nahrajte do žiluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Mobil.cz. Simkarta, kde si vyberete nejvíc odměn za každé dobytí. Potřebujete novou či další simkartu? Hodně internetu, levné volání? To všechno máme. Už od 99 korun koupíte na mobil.cz, na poštách či v dobrých trafikách. A žádné smlouvy. To je Mobil.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls. Sobota,

0: Radio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, existuje místo, kam se chceš pořád vracet?
1: Domů, do Brna-Slatiny, a nebo potom kamkoliv, ale mám svoje favorizované oblasti a tou první bude Antarktida, tou druhou bude Island, tou třetí bude třeba Havaj nebo ostrov Bali a pak bych mohl jmenovat 100 dalších oblastí na světě, protože jsem tam zažíval zatím jenom pozitivní zážitky, situace, setkání a podobně.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.

0: S vámi je Radio Impuls, za chvilku kapela Krištof, do nebe se propadám, můžete se také propadat do nevšedních zážitků. Bude to velmi jednoduché, ve chvíli, kdy navštívíte nebo se rozhodnete navštívit Benátskou s Impulsem, co vám letos nabídneme, třeba legendární Roxety nebo kapelu Lucie, MIG 21, Činasky, Richarda Millera, kapelu Miraj, No Name, je toho mnohem, mnohem více, no a celé to může být ještě lepší tím, že pro vás budeme mít celofestivalové vstupenky zcela zdarma. Jak je získat, to vám ještě teď neprozradím a nechám to jako malé překvapení, ale napovím, že bude potřeba už třeba od zítřka pozorně poslouchat Petra s Renátou. No tak si nalaďte Radio Impuls každý všední den od 3 do 6 odpoledne a já doufám, že se letos uvidíme na Benátské s Impulsem.
1: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odcházíme s botami proti lásce, Simplusovic z krabičky, další krabička s písničkou opět za hodinu. Nehoda na D1 u Brna ve směru na Vyškov, za chvilku v 007.
1: Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Lenka Svobodová. Co přesně děláš?
2: Společně s kolegy skládám do relací zprávy důležité pro život i různé zajímavosti. Každou hodinu pak jdu s tou naší zpravodajskou kůží na trh.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Když můžu zpracovat a přečíst jakoukoliv dobrou zprávu, která někomu udělá radost.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Asi to, že i ta nejklidnější směna se může ve vteřině proměnit v naprostou divočinu. A to je pak pořádný adrenalin.
1: Rádio Impuls a Lenka Svobodová. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka opět přidává Martina Podleská za profíky v Global Assistance. Ahoj Marti.
3: Ahoj Zdendo, hezký podvečer. Na dálnici D1 na 195,5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov bourala 3 osobní auta. Kolona je od 193. kilometru. Na D2 na 42. kilometru ve směru od Bratislavy na Brno bourala 2 osobní auta, projíždí se tam ale bez zdržení. Na trase z Mělníka na Českou Lípu se kvůli omezení zdržíte mezi Želízy a Tupadly a mezi Chudolazy a Medonosy. Na trase z Pelhřimova na Humpolec vás kvůli omezení čekají kolony v úseku Velký Rybník Vystrkov v obou směrech. A na trase Plzeň Písek na výjezdu z Losiné havarovalo osobní auto do svodidel, počítejte s omezením. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, a co vaše trasa? Přidejte své poznatky při pondělku 6. července do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007.
4: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta? Carvago.com.

0: S vámi je Rádio Impuls, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. V Beskydech v Trojanovicích máme Ilču, naměřila 20 stupňů, o 2 stupínky více mají v Bechyni na Táborsku, díky Eliško. A Milan hlásí ve Vyškově 24 stupňů, tak kolik to ukazuje vám, stále můžete psát. Jinak zítra polojasno, dopoledne tedy až oblačno, odpoledne a večer zataženo a na severu občasný déšť, možná i nějaká ta bouřka. A teploty vyšší než dnes 26 až 30 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Už zítra se teploty vrátí k třicítkám. Festival ve Varech je letos dražší. Bousková do čtvrtfinále Wimbledonu nepostoupila. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Po dnešním ochlazení se už zítra vrátí třicítky. Dnes se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už zítra může být až polojasno s teplotami do 30. Čeká se ale ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne ustávat a zase se trochu ochladí. To nejvyšší teploty přes den čekáme kolem 25 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek už teploty vystoupají většinou až ke 30 a o nadcházejícím víkendu bude až 31 stupňů Celsia. Dnešní volno patří vzpomínce na den upálení mistra Jana Husa. Od chvíle, kdy tohoto středověkého církevního reformátora nechali katolíci pro jeho názory upálit, uplynulo 611 let. Tradičním centrem vzpomínkových akcí je pražská Betlémská kaple, kde Hus začátkem 15. století kázal. Na jeho počest tam odpoledne proběhla slavnostní bohoslužba. Druhým dnem dnes pokračovaly Husovy oslavy i v jeho rodišti, Husinci na Prachatě. Jan Hus za svého života kritizoval tehdejší kupčení s odpustky a hříšný život kněžích. Ti ho označili za kacíře a 6. července v roce 1415 ho nechali v kostnici upálit. V českých zemích se následně rozpoutala husitská revoluce. Občerstvení na filmovém festivalu podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Podle Dušana Valenty je to znát nejen u piva.
5: Zdravím z filmových varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekordman ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí zapití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
4: Interpol má za sebou globální policejní zátah proti obchodování s lidmi. Zatkli přes 1000 lidí, identifikovali víc než 2000 obětí. Interpol akce Interpolu proběhla v červnu na 5 kontinentech. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka. České prázdniny Rádia Impuls pokračují. Tento týden jsme na severu Moravy a věnujeme se lokálním specialitám. Reportér Tomáš Kabát dnes navštívil restauraci Maralák v Beskydech, která je zaměřená hlavně na bramboráky. V rozhovoru s jedním z majitelů, Vlastimilem Výchou, se dozvěděl, že na místě se připravují i jiná typicky místní jídla.
6: Novinkou pro letošní sezónu je pohanka. Tu bereme od místního dodavatele, od pana Šmajsteli. A co bych doporučil z toho lístku z té Pohanky, tak je rozhodně valašský kontrabáš, taková specialita místní. V rámci hotelu máme kavárničku, takovou malinkou, pečeme si vlastní koláče, pečeme si malé koláče, makové, tvarohové, pečeme si velké koláče, děláme si domácí zákusky.
7: A teď, když máte o prázdninách takový frmol, tak jak to zvládáte? Jste tedy přátelská parta, nebo jsou tu lidé, kteří se neznají, myslím teďka, co se týče personálu?
6: No, tak to je otázka. Je to těžké, samozřejmě, protože když je sezóna a špička a víkend a ještě svátek, tak potřebujeme hromadu lidí. Daří se nám to, sice někdy s obtížemi, ale daří, no a snažíme se mít přátelskou atmosféru, protože bez toho by to nešlo.
7: Povídali jsme si s jedním z majitelů restaurace Maralák Vlastimilem Výchou. Díky za rozhovor, nashledanou.
6: Nashledanou.
7: Z Beskydce loučí i Tomáš Kabát.
4: A závěrem Wimbledon. Marie Bousková v Londýně dohrála. Česká tenistka v osmifinále prohrála s belgickou hráčkou Mertensovou 0-2 na sety. Fakt si už je Linda Nosková. V osmifinále hraje s Američankou Kýsovou, nad kterou vede 1-0 na sety. No a Jiří Lehečka zhruba za hodinu vyzve světovou trojku Němce Zvereva. Tolik zprávy, posloucháte Impuls. Už je s vámi zpátky Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásný podvečer. Vzpomínáme na dětské letní tábory, tak stále ještě můžete psát, jestli jste jezdívali nebo stále jezdíte a jaké jsou vaše největší vzpomínky. Teď už kapela Redikirken.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: opustila.
1: Na Impulzu důležitá informace z dopravy. Na D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Vyškov částečně brání provozu nehoda tří osobáků. Za ní se vytvořila více jak kilometrová kolona. No a v dalších důležitých tématech pokračujeme. V Česku je zhruba 300 tisíc dětí ohrožených chudobou. No a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy ale přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoci. A pozor, vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
2: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
3: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá. Tak jsme tu situaci vyřešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
2: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
3: Aby všechny naše děti žily stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděly o tom, že jsou podporované.
2: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
4: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
2: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3 plus 1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Radio Impuls pokračují české prázdniny, kdy vyrážíme do jednotlivých regionů České republiky, no a tento týden trávíme na severní Moravě. A co se mi na tomto projektu líbí, kromě toho, že vám nabízíme tipy, ale také přijímáme různé nápady, tipy, ochutnáváme místní speciality, hledáme i hrdiny všedních dnů, no tak myslím, že i inspirujeme. Třeba teď se tam vydal náš zuřivý reportér Aleš Ružička, region poctivě už ochutnává všemi smysly, také náš reportér Tomáš Kabát. No a mě osobně to inspirovalo, takže přátelé, od zítřka vyrážím do Bruntálu. Samozřejmě se chci podívat i na Pradět, Rýmařov, všechna lákadla severní Moravy. No a budeme rádi, když vás inspirujeme, anebo nám také napíšete, tak nám dejte vědět, co je podle vás na severní Moravě úplně nejlepší. Napište nám buď do naší žluté mobilní aplikace, anebo na studiový WhatsApp na číslo 605 222 007, a užívejme si české prázdniny, protože všude dobře, u nás nejlíp.
1: Disney přináší hrané zpracování animovaného dobrodružství.
2: Vajano, pověz mi o sobě.
1: Příběh odvahy, oceánu, rodiny a hledání vlastního poslání.
3: Oceán si nás nevybral jen tak.
1: Odvážná Vajana. Do kin uvádí Falcon od 8. července.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio.

tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Impulzovic, krabičce, vratné láhve, tedy Jaroslav Uhlíř ani k stáru. Nehoda stále částečně brání provozu na D1 na 195. kilometru u Brna ve směru na Vyškov. Ano, podíváme se tam za půl druhé minuty v 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme na silnice, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a opět je přidává profesionálka z Global Assistance. Je to Martina Podleská. Ahoj Marti.
2: Ahoj Zdendo, hezký večer. Na dálnici D1 na 195,5 kilometru u Brna ve směru na Vyškov překáží nehoda 3 osobních aut. Kolona je od 193. kilometru. Na trase z Pelhřimova na Humpolec vás kvůli omezení čekají kolony v úseku Velký Rybník Vystrkov v obou směrech. Na trase Svitavy Havlíčku v Brod na příjezdu do Krátké Vsi boural motorkář, projíždí se Kyvadlově. Na Svitavsku mezi Slatinou a Letovicemi bourala 2 osobní auta, i tam projedete Kyvadlově. A na Opavsku na příjezdu do Otic od Slavkova havarovalo osobní auto, čekejte tam kratší zdržení. Z Global Assistance Martina.
1: Moc díky a ještě doplním dobrou zprávu od doktora Davida, který píše, že D8 jede, tak přejeme šťastnou cestu, to přejeme samozřejmě i vám všem ostatním. A kdybyste přeci jenom o nějaké tepy škuntálii na silnicích věděli, tak je namluvte do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a nebo nám zavolejte do naší dopravní centrály 605 222 007. Jezděte s úsměvem, nevyřeší to všechno, ale budete se za volantem cítit třeba o něco lépe.

hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jí zvon na rtu, když při mě stál.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček a

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prsty jako dirigentskou hůlku.

0: Krásný večer s rádiem Impuls, opět členové meteo týmu jako David, Opatovice nad Labem 21,5 stupně, Pardubice 22, píše Standa, Šárka z Krnova 21 a v Hranicích je už 18 stupňů, píše Jana, moc díky. Zítra podle meteorologů dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne až zataženo a na severu občasný déšť nebo přehánky, malá pravděpodobnost i bouřky a nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia.
1: Počasí nezměníte. Okna ano. Vekra okna se zárukou 20 let. Vekra a máte klid.
2: Klárka je zpátky z dovolené.
3: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Ranní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Haló, tady Impulzo.
4: Rád poslouchám Impulz, takže děkuju vám oběma.
2: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
3: Tak tohle to čirou náhodou ví.
5: Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
2: Prázdninově se naladil i pan profesor.
6: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
5: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
2: Klára a Honza startují v 5.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Tyjo, tady je strašný vedro. Dala bych si něco studenýho.
9: Na OMV mají teď 3 nový letní kávy Viva. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte.
8: Dobře, tak je jedeme vyzkoušet.
9: Ledové kávy Viva na vás čekají na čerpacích stanicích OMV.
10: Zemřel manželský poradce Petr Šmolka. Trump zasáhl do dění na fotbalovém šampionátu. Linda Nosková je ve čtvrtfinále Wimbledonu. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Včera zemřel známý psycholog a manželský poradce Petr Šmolka. Bylo mu 80 let. Zasloužil se o prosazení manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a dlouhodobě vedl první porevoluční odborný psychologický spolek Asociaci manželských a rodinných poradců. Pro svůj smysl pro humor byl Petr Šmolka oblíbeným hostem v českých médiích. Poradenské sloupky psal do desítek českých periodik a napsal víc než desítku odborných knih. Plzeň dá s bohem papírovým jízdenkám. Město je zruší koncem příštího roku. Rozhodl o tom tamní dopravní podnik. Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících. Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače. Na městech primátora Aleš Tolar vysvětluje, že papírové jízdenky nahradí takzvaná plzeňská peněženka.
11: Kdy lidi si budou moci kupovat za 120 korun nosič elektronický, kterým zaplatí a bude se jim odečítat ta hodnota, kterou tam mají nakoupenou, a po vyčerpání to budou moci i vrátit a lásky pas a dostanou tu 20 zpátky, ta 20 je tam jako záloha. A budou se prodávat v hodnotě stovkový anebo řádově po stovkách víc.
10: Cestující v plzeňské MHD už dnes využívají moderní způsoby odbavení, třeba bezkontaktní platbu přímo na terminálech ve vozech. Americký prezident Trump šokoval fotbalový svět. Mimořádně zasáhl do mistrovství světa. Po jeho nečekaném telefonátu FIFA zrušila trest za červenou kartu hvězdnému americkému útočníkovi Baloganovi. Znamená to, že tento hráč v noci na dnešek českého času nastoupí v klíčovém zápase proti Belgii.
12: Prezident Trump vyloboval zrušení trestu pro americkou hvězdu Balogana během víkendu. Červená karta poprvé nepovede k automatické stopce pro další zápas. Tento krok způsobil okamžité pobouření. Belgický svaz mluví o skandálu, porušení pravidel a zvažuje právní kroky. Trenér USA tvrdí, že původní červená karta byla nespravedlivá. Část řadových Američanů tak oslavuje prezidentův tlak jako obranu národních zájmů. Kritici mluví o skandálnímu zásahu politiky do fair play. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
10: Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu poprvé v kariéře. Česká tenistka porazila Američanku Kýsovou po setech 6-4 a 7-6. Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou v Londýně, připojila se k nasazené desítce Karolíně Muchové. 21-letá Nosková si o semifinále na trávě zahraje s Elis Mertencovou. Právě Belgičanka dnes přehrála další Češku Marii Bouskovou dvakrát 6-4. No a Jiří Lehečka pak zhruba za 3/4 hodiny vyzve světovou trojku Němce Zvereva. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda. Český debutant na Tour Matias Vacek skončil celkově na 31. pozici. A za mikrofon Impulzu se vrací Zdeněk Sekanina.
0: Který přeje krásný večer. My v této hodině uzavřeme vaše vzpomínání na letní dětské tábory, takže stále pište, jestli jste jezdívali a nebo jezdíte. Za muziku teď Čina, skvělá skáda.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Na rádiu Impuls bleskový pohled na silnice. Na D1 ve směru od Brna na Vyškov na 206,5 kilometru bourala 3 osobní auta. Kolona má tady asi 1 kilometr. No a teď už náš letní projekt.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Celé léto, celé Česko hezky křížem krážem stačí jenom poslouchat. Prázdninový speciál rádia Impuls pokračuje a tento týden se věnujeme Moravskoslezskému kraji. Tam jsme našli i dalšího hrdinu všedního dne. Náš zuřivec Aleš Hružička navštívil na Opavsku v obci Chuchelná spolek, který se stará o opuštěné, zraněné a týrané kočičky.
2: Ten spolek se jmenuje Kočičky Uniky a hrdinou všedního dne je Soňa Osmančíková. Ta má v zařízeních spolku a u pěstounů zhruba 160 kočiček, kterým je už teď dobře. Ale pojďme si, paní Soňo, představit nějaké ty kočičí příběhy.
3: Takže jednoho mám třeba, kterého srazilo auto, byl nalezený v okně u paní, která volala, jej vemu na veterinu, prodělal 2 operace čelistí, uzdravil se
2: Milánek, který ležel vedle nás s
3: tričkou. Je z něj hrozně kontaktní, hodný kocourek.
2: Nádherný, velikánský impulzový, hlavně bílej, má tam nějaký flíčky do hněda.
3: Ano, pak tu máme třeba koťátka, která visela v igelitce v lese na stromě.
2: To je neuvěřitelný.
3: Koťátka, která dovezla městská policie z Ostravy, prolezla úplně červama. Ty už pečuju půl roku a snažím se jim najít domovy. Ano. Aby měli prostě hezký život u lidí, kteří se o ně budou hezky starat.
2: Paní Soně, děkujeme za tu péči a jestli potřebujete kočičku nebo koťátko jako skvělého parťáka, zastavte se. Paní Soňa Osmančíková a kočičky Uniky vám nějakou číču pomůžou vybrat. Hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
1: Všude dobře? U nás ne.

0: S vámi je Radio Impuls. Já jsem sliboval, že uzavřeme víkend, prodloužený víkend malých radostí, tentokrát na téma dětské letní tábory. Ptali jsme se, jestli jezdíte, tak poslední příspěvky od vás. Wendy píše: jako malá jsem jezdila na tábor každý rok do Josefova díla. Bylo to super, klidně bych se vrátila do dětských let. A ještě příspěvek od Marie: před 60 lety jsem byla na sběrohu na táboře. Moc jsem se zamilovala, dodnes vzpomínám. No tak to by mě zrovna zajímalo, jestli ta láska měla nějaké pokračování, anebo to byla jenom ta typická dětská láska, určená jednomu dětskému letnímu táboru. V každém případě jsem moc rád, že jste vysílali s námi. No a těším se, kam nás zavedou témata v dalších dnech i víkendech. Užívejte si vysílání Rádia Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Rádio Impuls. Hromadná nehoda se stala na D1 ve směru od Brna na Vyškov na 206,5 km. Podrobnosti za půl minuty.
1: Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
2: Halo tady Impulzovi.
1: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a nabízíme opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Opět předávám slovo Martince Podleské z Global Assistance. Ahoj.
3: Ahoj Zdendo, hezký večer. Na dálnici D1 na 206,5 km u Tvarožné ve směru od Brna na Vyškov bourala 3 osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně. Na příjezdu do Třebíče od Brna boural motorkář. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a vozovka je uzavřená. Na trase z Nymburka na Mladou Boleslav se krátce zdrží. Jdete před omezením před Vlkavou a zdržení čekejte v obou směrech na silnici z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Z Global Assistance Martina.
0: Moc díky, končí prodloužený víkend, ať jedete odkudkoliv, kamkoliv, prosím, buďte opatrní a tady z Rádia Impuls přejeme šťastnou cestu.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: pro tebe i pro vás máme předpověď počasí na zítřek, ale ještě předtím představte si, v tuhle hodinu u Velvar Lída z Černu, co Velvar naměřila 22 stupňů, v Kostelci nad Labem je 19. Moc díky, že s námi vysíláte. Zítra ráno a dopoledne polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, na severu občasný dešť nebo přehánky s malou pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, na Šumavě kolem 22. Zdeněk Sekanina se pro dnešek loučí, užívejte si krásný večer s Impulzem.
1: Telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls.
3: Požár hotelu ve Vysoké Lípě je pod kontrolou. Víkendové referendum na Slovensku skončilo debaklem. Kuba se kompletně ocitla bez elektřiny. U zpráv 8 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiči na Děčínsku po 7 hodinách zkrotili požár hotelu ve Vysoké Lípě. Před ohněm evakuovali 8 lidí, nikomu se nic nestalo. Hořet začalo předpolednem, zřejmě od fritézy v kuchyni, odkud se plameny odsáváním rozšířily na půdu, pak na krovy a střechu. Tu nakonec museli hasiči rozebrat. K hořícímu hotelu Cortus v části Jetřichovic v Českém Švýcarsku vyjíždělo 10 jednotek. Uzavřít se musela i přilehlá komunikace. Zhruba 5,5 hodinách hasiči dostali plameny pod kontrolu, před hodinou požár zlikvidovali úplně. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili, co se stalo. Škoda je předběžně vypočítaná na 15 milionů korun. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Je to historicky nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
4: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie Národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Na Kubě dnes kompletně skolabovala přenosová síť. Kolem poledne se na karibském ostrově ocitlo bez elektřiny všech zhruba 10 milionů obyvatel. Kuba už se měsíce potýká s několika hodinovými a poslední dobou i více denními výpadky proudu. Ty částečně souvisejí se schátralou rozvodnou sítí, ale také s ropnou blokádou ze strany Spojených států. Ty ostrov odřízly od dodávek paliva. Kubánci čelí jedné z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy v zemi platí řada restriktivních opatření. Výrazně omezené už jsou i základní služby. Životní jubileum slaví Jiří Macháček. Čerstvý šedesátník, herec, hudebník i moderátor se narodil 6. července 1966 v Litoměřicích.
5: Že je Jiří Macháček vystudovaný doktor práv, to byste z jeho nejslavnější filmové scény asi nevyčetli.
6: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
7: To je státní hymna, ty vole.
6: Jo, vlastně, státní hymna, no, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
5: Zaskouřeného stěhováka ze Samotářů získal Českého lva. Zářil ale i ve snímcích Jedna ruka netleská, Muži v naději nebo dramatu Toman. Ještě větší porci masové popularity si patrně získal díky hudbě, jako frontman kapely MiG-21.
8: Když ti vítr

0: Jiřímu přejeme k 60. hodně zdraví a hudebnickou formu, protože už 17. října se postaví před plnou O2 arénu na našem českém mejdanu. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Linda Nosková postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Poprvé v kariéře česká tenistka porazila Američanku Keesovou po setech 6-4 a 7-6. 21-letá Nosková si o semifinále zahraje s Belgičankou Mertensovou. Právě ta dnes přehrála další Češku Marii Bouzkovou 2x6-4. Jiří Lehečka pak za zhruba čtvrt hodiny vyzve Němce Zvereva.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Klárka je zpátky z dovolené.
1: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Ranní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Halo, tady Impulz.
2: Rád poslouchám Impulz, takže děkuju vám oběma.
0: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
1: Tak tohle to čirou náhodou ví.
3: Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
0: Prázdninově se naladil i pan profesor.
4: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
3: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
0: Klára a Honza startují v 5.
5: Jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
7: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
6: V Praze přistál první ze 2 transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla, jak vyplývá z videa, které na X zveřejnil redaktor deníku z dopravy CZ. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letištích s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Stroj bude součástí flotily 24. základny dopravního letectva se sídlem na letišti Praha Kbely. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Na fotbalovém šampionátu za velkou louží padá hodně branek. Z toho má radost náš legendární reprezentant Antonín Panenka. V našem vysílání potvrdil, že pokud má čas, zápasy sleduje. Po vyřazení českého týmu Antonína Panenku mrzí, že není víceméně komu fandit.
8: Samozřejmě, že si nějaký mužstva vyberu podle jak atraktivně, jak ofenzivně hrajou a že spalce. Takže myslím, že těch zápasů je tam dost, že padá poměrně i hodně branek, takže myslím si, že si tomu užíváme a doufáme, že takhle půjde dál až do finále.
6: Dnes večer se v osmifinále utká Portugalsko se Španělskem, v noci na zítřek pak Spojené státy americké s Belgií. Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. O postup mezi 8 nejlepších dnes zabojuje ještě Jiří Lehečka proti světové trojce Němci Zverevovi. Utkání by mělo začít každou chvíli. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok. So

0: mámou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Haló, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Je s vámi Jiřina Součková. Po dvoudenním ochlazení se v úterý vrátí třicítky. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů Celsia. Salát na střeše přežije i extrémní vedra. Ukázala to hydroponická farma na jedné z hal v jižní průmyslové zóně v Liberci. Farma nepotřebuje zeminu ani manuální obsluhu. Navíc dokáže střechu v horkých dnech efektivně ochladit. Salátu vedro podle autorky projektu Terezy Nalezené neublížilo.
3: Ten povrch té střechy to rozhodně ochlazuje. To teďko bylo vidět i v těch vedrech, když tam člověk vylez. Prostě v okolí té farmy to bylo jako snesitelný a opravdu to tu střechu ozelenilo. Já jsem tomu sama nevěřila, byla jsem tam trhat saláty a já jsem myslela, že tam padnu, jako, ale ten salát byl úplně v pohodě a byl jako obrovský, takže je to zajímavý, ale salátu to prostě nevadí.
2: Podle farmářky Nalezené tak nejvíc řeší odbyt stovek hlávek salátu. Nově proto její střešní farma v Liberci nabízí možnost objednat si bedínku s touto čerstvou listovou zeleninou. Občerstvení na filmovém festivalu ve Varech podražilo. Ceny šly v porovnání s loňskem nahoru zhruba o 5%. Podle zpravodaje Dušana Valenty je to znát nejen u piva.
4: Zdravím z filmových Varů. Kdo spoléhá na občerstvení přímo v srdci festivalu, tedy kolem hotelu Termál, případně na Vřídelní nebo Mlýnské kolonádě, rozhodně neušetří. Pivo stojí skoro 75 korun. Kelímek nebo v lepším případě šálek presa a kapučína vyjde až na 90. Káva přitom vypadá jako největší rekordman ve zdražování. V těsném závěsu je pak kopečková zmrzlina. Pravidelní návštěvníci ale ceny příliš neřeší. Když chtějí za pití nebo jídlo ušetřit, míří do běžných obchodů mimo lázeňské centrum. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál třetí etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní čtvrtá etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle dvou vrchařských prémií druhé kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.

0: Kačka je zpátky z dovolené.
1: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Hraní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Halo, tady Impulz.
2: Rád poslouchám Impulz, takže děkuju vám oběma.
0: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
1: Tak tohle to čirou náhodou ví. Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
0: Prázdninově se naladil i pan profesor.
3: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
1: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
0: Klára a Honza startují v 5.
4: Jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 000 dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct, a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
7: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
8: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá. Tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
7: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
8: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděly o tom, že jsou podporované.
7: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
9: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
7: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letišti s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
10: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
6: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: telefonát, který vám osladí letošní prázdniny.
1: Halo, tady Impulzory.
0: Vyhrajte si peníze a užijte si léto na náš účet. Registrace běží na impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme už od 7. července na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
3: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. S cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
2: Po dvoudenním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
4: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
5: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
2: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu cyklistického závodu a dostal se před dánského rivala Vingegaarda těsně do čela průběžného pořadí. Oba největší favorité tak mají na sekundu stejný čas. Český debutant na Tour Matyáš Vacek ještě zhruba 2 kilometry před cílem vedl peleton. Před začátkem nejprudšího stoupání, ale jeho práce skončila a dojel 38. Celkově českému šampionovi patří 31. pozice. Kvůli lesním požárům na jihu Francie organizátoři i úřady vyzvali fanoušky, aby nebyli u trati, aby se mohly bezpečnostní složky soustředit na boj s ohněm. Pro místní obyvatele ale zákaz neplatil a tak kolem silnice ve stoupáních diváci nechyběli. Úterní 4. etapa o délce 182 kilometrů by mohla nabídnout šanci uprchlíkům. Vedle 2 vrchařských prémií 2. kategorie ale může cyklisty potrápit horké počasí. Ve Francii se v úterý na trase čekají teploty až přes 40 stupňů Celsia. Ráno a dopoledne u nás bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se může zatáhnout s občasným deštěm. Naměříme teploty 22 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal ten krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční koši.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celé.

i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctí.

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

rozít pro víru člověka.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Česku je na 300 tisíc dětí ohrožených chudobou a chudoba se podle projektu Neviditelní často dědí. Jedna škola v Prstenci kolem Prahy přišla s řešením, jak znevýhodněným rodinám pomoct a vybudovala si vlastní systém sociální podpory.
2: S nápadem přišli podle ředitelky základní a mateřské školy Líšnice Aleny Fialové sami žáci.
3: Chlapci z druhé třídy přišli s tím, že jim je líto, že jejich spolužák nemůže s nimi jet na výlet, protože na to jeho maminka nemá, tak jsme tu situaci řešili nárazově, ale zjistili jsme, že by asi bylo dobré aktivně takové rodiny, kde ta pomoc je potřeba vyhledávat.
2: Pomáhají tak hlavně samoživitelům s různými platbami související se školou. Podle Fialové je pro ně nejdůležitější anonymita.
3: Aby všechny naše děti žili stejný školní život bez ohledu na ekonomickou situaci rodiny. My se opravdu snažíme o to, aby všechny naše podporované děti nevěděly o tom, že jsou podporované.
2: Analytik Centra ekonomických a tržních analýz Michal Fanta Impulzu řekl, co dědění chudoby způsobuje.
4: Tím prvním je vzdělání a nějaké příjmy rodičů. Ve velké míře to determinuje to, jestli to dítě bude taky dobře nebo špatně vzdělané, což se potom promítá do toho, kolik vlastně peněz vydělává ve svém produktivním životě.
2: Dále rodiče podle Fanty předávají svým dětem své dluhy. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: V Praze přistál první ze dvou transportních letounů pro českou armádu. Ta letadla pořídila ještě za minulé vlády za víc než 11 miliard korun. Stroj přistál na pražském letišti Václava Havla. Stroj umí přepravit těžkou vojenskou techniku, ale vejde se do něj i 80 lidí nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. Využít se dá třeba v případě hašení požárů. Letoun je také schopný vzletu a přistání na letišti s nespevněnou dráhou. Plně naložený stroj má dolet 2000 kilometrů, maximální dolet pak dělá 6000, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů. Praha měla letoun převzít už loni na podzim. Dodání se ale na žádost brazilského výrobce posunulo. Druhý by měli mít čeští vojáci k dispozici v příštím nebo dalším roce. Víkendové referendum na Slovensku skončilo fiaskem. K urnám přišlo jen 16% občanů. Jde historicky o nejhorší výsledek ze všech platných referend. Stát to stálo 300 milionů korun.
5: Nízká účast sa dala v lete čakať. Podľa politológov výsledok ovplyvnila takmer nulová mobilizácia opozície. Ani otázky neboli šťastné. Napríklad zrušenie renty pre premiéra Roberta Fica. Suma na jeho rentu bude stáť oveľa menej ako náklady za referendum. Takisto obnovenie národnej kriminálnej agentúry a špeciálnej prokuratúry. Išlo by iba o premenovanie súčasných zriadených orgánov. Referendum je podľa koalície neúspechom opozície. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Česká tenistka porazila na londýnské trávě Američanku Kýsovou 6-4 a 7-6. O postup do semifinále se utká s Belgičankou Mertensovou, která vyřadila jinou Češku Marii Bouskovou 2x6-4. 21-letá Nosková je druhou českou čtvrtfinalistkou na letošním Wimbledonu. Připojila se ke Karolíně Muchové, která v neděli zdolala Krajanku Barboru Krejčíkovou. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo s občasným deštěm. Naměříme 22 až 30 stupňů.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se to sama. Přebere se to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: je to tak.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: je zpátky z dovolené.
1: A vy jste se ptali, proč jsem se pro boha vracela v pátek? No, protože se mi stískalo. Ranní Impulzovi nabízí letní kolo oblíbené hry. Haló, tady Impulzo.
2: Rád poslouchám Impulzy, takže děkuju vám oběma.
0: A protože žijeme prázdninami v Česku, doplňující otázka bude vždy z vašeho kraje. Které ze dvou uvedených měst nepatří do východních Čech? Trutnov anebo Turnov?
1: Tak tohle to čirou náhodou ví.
3: Každé ráno až 20 000 korun pro vás.
0: Prázdninově se naladil i pan profesor.
4: Tak ať je vám dnes do zpěvu. Váš pan profesor.
3: A co vy? Přidáte se k rádiové rodině už v úterý ráno?
0: Klára a Honza startují v 5.
5: Jsme Impulzovi. Vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: U zpráv Impulzu vás zdraví Jiřina Součková. Obyvatelé Plas na severu Plzeňska se dočkají obchvatu. Staví ho ředitelství silnic a dálnic. Hotovo má být za 2 roky. Jeho součástí bude nejvyšší silniční most v Česku.
8: Současná silnice první třídy z Plzně na Žatec a most prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a je silně zatížená. Téměř 6-kilometrový obchvat vyvede dopravu z centra a řidiči se vyhnou nebezpečným zatáčkám. Součástí bude nejvyšší most v Česku. Povede 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Cyklostezkou, stezkou pro pěší i vyhlídkou s průhlednou podlahou. Vše má být zprovozněno na podzim 2028. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plasy.
7: Po 2dennním ochlazení se v úterý vrátí 30. V pondělí se teploty většinou dostávaly jen mírně nad 20 stupňů. Už v úterý může být místy polojasno s teplotami do 30. Čeká se ještě déšť. Ve středu začnou srážky během dne slábnout a oblačnost bude ubývat. Přes den se čekají maxima kolem 25. Ve čtvrtek a v pátek už ale teploty vystoupají většinou až ke 30 stupňům a o víkendu může být až 31 stupňů. Celsia. Premiér i prezident dnes ráno odstartují směr summit NATO v Ankaře, každý svým letadlem. Po takřka půlročních tahanicích mezi vládou a hlavou státu o složení delegace si Petr Pavel účast vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. Delegaci ale povede z rozhodnutí vlády a k Pavlově nelibosti premiér Andrej Babiš.
9: Naše vláda si nepřeje, aby byl přítomen v Ankaře. Poškozuje Českou republiku.
10: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost.
7: Premiér Andrej Babiš bude podle oznámení úřadu vlády na obou hlavních akcích summitu, tedy na úterní neformální večeři i na středečním jednání NATO. Do Ankary ho doprovází odloučená, ale stále manželka Monika. Program prezidenta Petra Pavla hrad zatím nezveřejnil. A Tour de France nakonec. Obhájce prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska vyhrál 3. etapu